0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. září. 4. září 1917 se narodil Henry Ford mladší. V roce 1951 přišel na svět bubeník kapely Pretenders Martin Chambers. Roku 1934 spatřil světlo světa v Kežmaroku režisér, scénárista a herec Juraj Hertz. V roce 1960 se narodil kytarista Soundgarden Kim Thayil. 4.9.1781 španělští osadníci založili město Los Angeles. Po 101 letech se v New Yorku rozsvítila první ulice Pearl Street. V tom samém městě 3 roky na to otevřeli první restauraci. Roku 1981 přišla na svět Beyoncé Knowles, bývalá členka Destiny's Child. Dnes nejenom zpěvačka, ale i herečka a úspěšná podnikatelka. Roku 1888 si tento den nechal patentovat George Eastman první kameru na světkový film a zaregistroval značku Kodak. 4. zářijový den 1962 Beatles poprvé nahrávali ve studiu Abbey Road. O 3 roky později se jejich hit Help dostal na vrchol britského singlového žebříčku a vydržel tam 3 týdny. Po dalších 5 letech George Harrison vydal single My Sweet Lord. Roku 2002 vyhrála tento den první sezónu soutěže American Idol Američanka Kelly Clarkson.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: All is fair in love and war, but all I do is love you more.

0: 5 hodin, 59 minut, přesně teď.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Časí, časí, časí,
0: časí, časí. Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer polejasno až skoro jasno. Před půlnocí se začne obloha zatahovat a v noci by mělo zapršet. Ale odpolední teplota by měla být vysoká 29 stupňů Celsia. Takže takhle teplý pátek 4. září startuje právě teď s Igorem Kmetěm, Anitou a Rytmusem na Relaxu.

6 hodin 6 minut, Dua Lipa na relaxu právě teď. Dua Lipa v současné době pokračuje v její koncertní šňůře. Na listopad a prosinec má v plánu rozsáhlou sérii stadionových koncertů v Latinské Americe, takže ji můžete potkat v Argentině, Chile, Brazílii, Peru, Kolumbii anebo Mexiku, kdybyste tam jeli. Tak šťastnou cestu.

0: Pracování, tak taky máme každý svůj osobitý styl a spoustu zajímavých stylů můžete vidět dnes anebo zítra v kavárně Rádia Relax na hotelu Kladno od 21 hodin.
1: Léta 80. hity 90. let.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
5: Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a

0: předpovědi počasí se objevuje informace, že Evropu rozdělí teď v následující dny extrémní vedra a studená fronta. A já jsem zvědav, co bude přiděleno České republice. Jestli už nám začne topná sezóna, anebo jestli si ještě budeme pár dnů užívat krásného léta. Každopádně doufám, že je před námi krásný víkend.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Za půl minuty bude půl sedmé.
1: Relax Radio.
0: Pátek bude nejteplejším dnem tohoto týdne, ale větrným, protože má být vítr o rychlosti 55 km za hodinu, takže vám bude určitě fungovat vaše větrná elektrárna. Ale ta solární už tolik ne, dnes bude oblačno, později odpoledne a večer by to mělo začít fungovat víc, protože meteorologové předpověděli na odpoledne polejasno až skoro jasno, ale večer si zase obloha zatáhne a v noci by mělo sprchnout. Každopádně do té doby nejvyšší teplota 29 stupňů Celsia. Takový bude pátek 4. září a zítra

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní informace máme konkrétně z Kladna. V ulici Cyrila Boudy jeďte opatrně, osobní auto srazilo chodce, na místo vyrazila záchranka.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Zítra máme v Berouně dračí lodě, závody dračích lodí. Radio Relax už spoustu let je mediálním partnerem tohoto závodu, takže tam nebudeme sami určitě, tam bude tisíce návštěvníků a závodníků. To bude v Berouně u Berounky, ale dnes dopoledne si můžete vyhrát masíčko z kačice.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na Relaxu. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 74,90 pouze v pátek. Nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Bila, to dobré začíná u nás.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

Supergirl je dívka nadpřirozených schopností. Nehádá se, nakupuje, vaří, uklízí. Já dneska zdravím konkrétně Jindřišku a Rozálii, které mají svátek 4. září. Jindřiška, to je jméno germánského původu a znamená vládce domu, nebo taky paní dvora, tak to bude přísná Jindřiška. A Rozálie, ta musí mít určitě ráda růže, protože Rozálie to zase jméno ne germánského, ale latinského původu a znamená růže, nebo svátek růží. Tak pro Rozálku růži, pro Jindřišku taky růži a vlastně pro všechny holky. Teď doufám, že nepohrdnete Enrique Iglesias na relaxu.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Příjezdy do Prahy D5, D6, D7, D8, celkem v pohodě, žádné dopravní nehody hlášené nemáme. Samozřejmě houstne doprava, D5 má v tuto chvíli asi nejhustší provoz, stejně tak Pražský okruh. Ale mám upozornění pro dálnici D10, je to až na 61. kilometru ve směru na Prahu. Plachta na silnici. Pozor, ať vám to nezakryje auto. Takže směrem do Prahy, pokud se blížíte k 61. kilometru na D10, opatrně.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
3: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý

0: 7 hodin 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude větrno o rychlosti až 55 km za hodinu, ale máme mít nejteplejší den tohoto týdne. Bude oblačno později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno, ale v noci na sobotu by mělo zapršet. Odpolední teplota 29 stupňů Celsia. V této hodině se určitě podíváme do žákovské knížky na poznámky, které jste dostávali, protože na Facebooku Rádia Relax nám přiletělo spousta zajímavých poznámek. No a pár nápadů mají i Black Milk.

0: I zpěvák Pokáč chodil do školy, chodil na ČVUT, Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické, ale předtím studoval gymnázium Václava Beneše Třebíského ve Slaném. Zdravíme do Slaného.
1: Relax Radio. Slaný 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 7 hodin 15 minut na rádiu Relax 90. Budeme hrát určitě v kavárně Rádia Relax, Hotel Kladno, dnes a zítra start v 21 hodin, ale hlavně se tam musíme dostat hezky bez nehod. A taky hrajeme českou muziku. Black Milk už za chvilku, pár nápadů. Předtím doprava.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
0: Zde osmičky máme upozornění směrem z Prahy, ve směru z Prahy se stala dopravní nehoda na 15. kilometru, se srazilo nákladní s osobním autem, je to směrem na Teplice, jeďte opatrně.
1: Relax Radio. Mělník 103,4 FM. 103,4 FM.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

36. Pojďme se podívat do žákovské knížky. Jaké poznámky jste dostávali nebo dostáváte? Na Facebooku Rádia Relax máme spousty. Simona napsala, po zábradlí jezdí rychle. No samozřejmě po zábradlí se jezdí pomalu. Nebo vlastně vůbec. Petra odmítla sebrat papírek od bomparového bonbonu, což bylo asi tak ve třetí třídě, tahle ta poznámka. Přísná paní učitelka. Honza, já dostával jen pochvaly, no samozřejmě. Nebo Jana, doslova do písmene, cituji, sežrala spolužákovi pomůcky na výtvarnou výchovu. A druhá poznámka, běhá s ptákem po chodbě a nemá gumu. To by mě zajímalo, co tohle to bylo za školu.

0: 7 hodin 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes je nejteplejší den tohoto týdne, ale větrný až 55 km za hodinu v nárazech. Dnes bude oblačno, později odpoledne a večer by mělo být polojasno až skoro jasno a v noci by mělo zapršet. Taková je předpověď. Maxima odpolední 29 stupňů Celsia. Už za chvilku další poznámky, které máme ještě v Žákajdě a Elton John z Britney Spears.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 7.37 na cestě do školy posíláme pár poznámek. Na Facebooku Rádia Relax je, můžete přečíst všechny, ale SMSka přišla teďka od Jirky z Kyšice. Já dostal poznámku, hraje peníze o karty. To bylo škrtnuté a opraveno na hraje karty o peníze. Tak jak to vlastně bylo? Ale karty ve škole, no možná o přestávce by se mohlo, o peníze. Já byla extrémně hodný dítě, to je zpráva od Lenky a jediný poznámky, co jsem nosila, byly typu nemá DU, domácí úkol z matiky a strašně mě to štvalo. V devítce jsem zlomila učiteli nohu, to je neuvěřitelný zážitek, myslela jsem, že budu mít konečně nějaký průser, ale zase nic, ale táta měl, směje se mi do očí za mými zády, častá poznámka. Dia napsala, strčila ptáka zatopení, to byla soba pálená, a ten se při výmutí poškodil. A pak ještě jedna poznámka, hodila po spolužákovi láhev s velmi sprostými nadávkami, spolužák však uhnul a láhev rozbila okno. Jak říkal pan Komenský, škola hrou?
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Letiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Kolegyně Barča připravuje zprávy na 8 hodinu, já mám připravenou dopravu za chvilku, ale taky koukám pořád ještě na naše sociální sítě Instagram, Facebook, Relax Radio a konkrétně na poznámky, které posíláte do školy, co všechno jste dostali. Alena, v první třídě jsem dostala poznámku do notýsku od milé paní učitelky. Hlasitě se směje o přestávce a pro mě, co by prvňáčka, to byla tragédie a ulevilo se mi, až když se rodiče po přečtení začali smát, takže pozor na prvňáčky, hodně se to zapíše. A nebo Lucie, tady to bylo 50-50, dostala poznámku. Spolužák dostal, vyhazuje spolužačku z okna. A já jsem dostala, nechá se spolužákem vyhazovat z okna.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala v Praze v Uhříněvsi. Dejte pozor, pokud projíždíte Novým náměstím, v ulici Přátelství se srazila motorka s osobním autem.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Dnes je pátek 4. září, je přesně 8.
1: Strážníci městské policie Kladno zadrželi muže se samopalem díky oznámení kolem jdoucích a na Rakovnicku a Lounsku bude vybudována nová vodní soustava, aby se zamezilo suchu. Pěkné páteční ráno s Bárou a Danem.
2: Relax Radio.
1: Strážníci městské policie Kladno ve čtvrtek odpoledne zasahovali v centru města proti ozbrojenému mladíkovi. Samopal s prodlouženým zásobníkem nesl viditelně v pravé ruce a v tu chvíli nebylo možné určit, zda jde o skutečnou zbraň či maketu. Strážníci muže okamžitě vyzvali, aby zbraň odhodil a omezili ho na osobní svobodě. V zápětí zjistili, že se jednalo o maketu samopalu Škorpion. Případem se dále zabývá policie České republiky. Rakovnicku a část Lounska má v budoucnu pomoct s nedostatkem vody nové propojení vodovodních soustav. Středočeský a Ústecký kraj připravují projekt, který má přivádět vodu z oblastí s dostatkem vody do míst ohrožených suchem. Počítá se s propojením vodovodu mezi Rakovníkem, Jesenicí a Stebnem a přivaděčem z Ústeckého kraje. Cílem je zajistit spolehlivější dodávky pitné vody i v období dlouhodobého sucha. Kralupské základní školy vstoupily do školního roku v novém.
3: V Jodlově ulici přistavili prostory po bývalé knihovně na tři nové třídy, relaxační místnost a zázemí pro pedagogy. V základce v ulici 28. října vylepšili kuchyň, jídelnu i třídu pro prvňáky. Základní škola Komenského má opravenou střechu. Další průběžná vylepšování navíc budou pokračovat i během nového školního roku.
1: Říká mluvčí města Aleš Levý. Zástupci sněmovní opozice dnes navrhnou ústavnímu soudu, aby zrušil část zákona o rozpočtové odpovědnosti. Vadí jim změny, které prosadila vláda Andreje Babiše, a to navzdory vetu prezidenta Petra Pavla. Sněmovna přehlasovala minulou středu veto hlavy státu v pevně stanovený čas, a to hlasy 104 přítomných koaličních poslanců. Potřeba jich bylo nejméně 101.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková si navzdory včerejší porážce ve druhém kole US Open s Japonkou Naomi Osakaovou vážila toho, že bývalou světovou jedničku znervoznila a dostala pod tlak. Duel sice prohrála, ale zaujala otočkou ve druhém setu ze stavu 3-5.
2: Relax Radio.
1: Dnes nás čeká nejteplejší den tohoto týdne. Bude oblačno, později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty budou 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Školní rok jsme odstartovali. Jakou zajímavou poznámku si dostala ve škole?
1: Já žádnou, já jsem byla hodná.
0: Vůbec žádnou?
1: Ne.
0: Hodné dítě?
1: Ano.
0: Nic si nerozbila ve škole?
1: Ne.
0: Nikoho si nepraštěla? Z okna nevyhodila? Na zábradlí nejezdila? Zorná
1: ne,
0: bača,
1: já jsem byla vzorná, ano, ano.
0: Tohle je dotek 90. let, Katy Dennis, Touch Me.
2: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Katy Dennis, 90. léta na rádiu Relax. Dnes je pátek 4. září, pojďme ještě víc do minulosti. 4. září v roce 1682 jistý anglický astronom Edmund Halley spozoroval kometu, která dodnes nese jeho jméno. Halleyova kometa.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. září. 4. září 1917 se narodil Henry Ford mladší. V roce 1951 přišel na svět bubeník kapely Pretenders Martin Chambers. Roku 1934 spatřil světlo světa v Kežmaroku režisér, scénárista a herec Juraj Hertz. V roce 1960 se narodil kytarista Soundgarden Kim Thayil. 4.9.1781 španělští osadníci založili město Los Angeles. Po 101 letech se v New Yorku rozsvítila první ulice Pearl Street. V tom samém městě 3 roky na to otevřeli první restauraci. Roku 1981 přišla na svět Beyoncé Knowles, bývalá členka Destiny's Child. Dnes nejenom zpěvačka, ale i herečka a úspěšná podnikatelka. Roku 1888 si tento den nechal patentovat George Eastman první kameru na světkový film a zaregistroval značku Kodak. 4. zářijový den 1962 Beatles poprvé nahrávali ve studiu Abbey Road. O 3 roky později se jejich hit Help dostal na vrchol britského singlového žebříčku a vydržel tam 3 týdny. Po dalších 5 letech George Harrison vydal single My Sweet Lord. Roku 2002 vyhrála tento den první sezónu soutěže

0: nás slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Skvělou cenu příští týden od rána mám pro vás připravenou soutěž a skvělou cenu, ale nepředbíhejme, to bude až od pondělka. Celý tento týden dopoledne si dáváme masíčko.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou schutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Do Prahy posíláme upozornění na dopravní nehodu dvou osobních aut. Je to kousek od křižovatky na Plzeňské ulici, křižovatka ulic Plzeňská a Slánská.
2: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Až se vás zima zeptá, co máte ve spíži, buďte připraveni. Přijeďte o víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
1: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
2: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
1: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
2: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
1: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od 2 kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.

0: Vedoucí a Činásky 8.44 4. září je dnes, víkend před námi a Radio Relax je mediální partner Dračí lodi, kde se uvidíme zítra. Tam je taky vedoucí na lodi, která má posádku 20 lidí. Ženy musí být taky v té posádce, to jsou pravidla, ale ten vedoucí se jmenuje kapitán. Tak kapitáni, ať to zítra nepotopíte. Radio Relax bude na místě v Berouně.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Nějak koukám, nám to nejede na D7, na 6,5 kilometru ve směru na Slaný. U Buštěhradu je pro poruchu odstavené osobní auto. To je D7. D6, Karlovarka, 21. kilometr ve směru na Prahu, stojí pro poruchu odstavený autobus. Na Karlovarce je odstavená dodávka pro poruchu na 54. kilometru ve směru na Karlovy Vary. A pojďme do Prahy, kde se stalo hned několik dopravních nehod. V Řepích šetří dopravní nehodu dvou osobních aut na plzeňské silnici, na Plzeňské ulici. Osobní auto srazilo cyklistu na Hořejším nábřeží. V Hrdlořezech se srazila dvě osobní auta v ulici Hartigova. Jeďte opatrně, linka řidičů 606 736 736.
2: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.
4: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivé

0: 9.00 čas na zprávy.
1: Kladno pokračuje s navyšováním parkovacích míst pro zlepšení situace ve městě a v Neratovicích bude první česká církevní stavba z 3D tisku betonu. Pěkné páteční dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Město Kladno letos navyšuje kapacitu parkování o zhruba 400 míst, za uplynulé 4 roky se jich celkem podařilo vytvořit více než 1200. Navyšovat se parkovací místa budou samozřejmě dál. V ulici na Vyhaslém pokračuje ve slepém rameni ulice výstavba nové vozovky, chodníků a také 58 kolmých parkovacích stání. Hotovo bude do konce září. Ještě znatelnější přírůstek přinese revitalizace Helsinské a Petrohradské ulice. V obou dohromady přibude 80 míst. V Neratovicích vzniká nový kostel Nejsvětější Trojice a jeho součástí bude unikátní 3D tištěná věž. Technologie umožní vytvořit složité zaobalené tvary, které by se klasickým způsobem vyráběly jen obtížně. Ve věži má být navíc lezecká stěna a celý areál nabídne také společenský sál, učebny nebo prostory pro komunitní aktivity. Dokončení celého areálu je plánované na podzim 2028. Neratovický parkovací dům se slavnostně otevře během září. Konkrétní datum se ještě upřesní, mluvčí města Barbora Walterová.
3: Prakticky hotová stavba je mezi supermarketem Tesco a úřadem práce. Nabídne 420 parkovacích míst, část pro místní, zbytek v režimu P+R.
1: Neratovický parkovací dům bude zpočátku fungovat pro všechny zájemce zdarma. Česko přijalo bezpečnostní opatření v návaznosti na incidenty v okolních státech, u kterých je podezření na sabotáže a působení cizí moci. Zvýšila se ochrana letišť a nádraží. S útoky na infrastrukturu se v poslední době potýká především Německo.
2: Sport.
1: Tenista Jakub Menčík postoupil po třetí v kariéře do třetího kola US Open k vítězství nad Rakušanem 6-3, 3-6, 6-2, 6-3 a vyrovnání newyorského Maxima mu pomohla i speciální chladící vesta. V rozhovoru s českými novináři řekl, že ho prohraný druhý set nakopl a s následným výkonem byl spokojený.
2: Relax Radio.
1: Přes den bude mírný, přechodně čerstvý jihozápadní až západní vítr. Dešťové srážky dnes nehrozí a nejvyšší denní teploty vystoupají až na 29 stupňů Celsia.
0: A 28. narozeniny slaví Google. Používáš?
1: No, jako,
0: ne, moc ne.
1: Jako jo.
0: A ty víš všechno. V roce 1837 v tento den Samuel Morse poprvé předvedl svůj telegraf, o měsíc později je přihlásil, patentoval ho a pro svůj telegrafický provoz vynalezl zvláštní značkovou abecedu z teček a čárek, tečka, tečka, čárka, která dostala jeho jméno. Jak se jmenuje ta abeceda?
1: Ježíš, to je
0: Samuel Morse.
1: Morzeovka, no.
0: Ano! Máš za jedna.
1: To je jasný.
0: Přišla, viděla,

10 minut po 9. hodině je tady páteční dopoledne. Není nějak extra velký vedro, to je dobře. Na obloze se nám honí mraky, ale i tak nám meteorologové slibují relativně příjemný víkend. Co se muziky týče, tohle je taková malá vzpomínka na středeční večer, to znamená na relaxádu. James Blunt, budeme mu držet hodně palce, aby se dostal v tom základním žebříčku co nejvýš. Mimochodem taková zajímavost, kterou jsme na něj vytáhli, je, že když byl na misi v Kosovu, tak si na tanku vozil, protože on to je hudebník a voják zároveň, tak si na tanku vozil připevněnou kytaru. Ne, že bych tomu úplně věřil, ale tak jako třeba to je pravda. Uvidíme. Jinak nezapomeňte, že dneska naposledy soutěžíme o poukázku na dobrou baštu, kterou třeba můžete využít i o víkendu. Tak poslouchejte dál, za chvilku se do toho pustíme.

0: Pokud jste to nestihli za celý týden, tak dneska, protože je pátek, tak máte poslední možnost. Mluvím o poukázce do řeznictví Kačice v hodnotě 777 korun. Co si za to koupíte, to už pak je na vás, jestli to využijete o víkendu nebo ne. To počasí dneska nevypadá úplně ideálně, ale myslím si, že nějaká ta grilovačka o víkendu by mohla klidně proběhnout. Teď, jak to uděláme dneska? Úplně jednoduše. Stačí, když napíšete sem k nám SMSku na 606 736 736, napíšete tam třeba grilovačka Kačice, stačí napsat tohleto a pak už se budete jenom modlit, abyste po 11. hodině zavolali, nebo my, aby jsme zavolali k vám a dali tu poslední poukázku přímo do řeznictví Kačice, protože tam, přátelé, tam si dneska určitě vyberete.
1: Relax Radio. Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
4: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
1: Soutěž na relaxu. Relax Radio. We'll

0: se. Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Fak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jsou 3 minuty po 9:30, pojďme se podívat na dálnice. Začneme na D8 mezi 45 a 43 kilometrem ve směru na Prahu. Se tvoří nárazové kolony v délce asi zhruba 2 kilometrů. To znamená, popojíždíte, ale ne tak rychle, jak by se na dálnici slušelo. D5 mezi 4.5 a 2.5 kilometrem ve směru na Prahu. To je taková ta klasika předpražská, než dojedete přímo do hlavního města, se tvoří kolona. Je to prostě tím, že ten dojezd tam není úplně vyřešený. Počítejte s tím, že pokud jedete po D500 celou dobu rychle, tak tam vás to drobátko zdrží.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: 10:15. Posloucháte Radio Relax, je pátek s datem 4. září a vzhledem k tomu, že dneska naposled máme takovou jako netypickou cenu do řeznictví kačice, tak tady mám jednu takovou zajímavost, která sice jako asi za ty peníze to nevyužijeme, ale já bych do toho šel. V roce 2015 vytvořil britský řezník, jméno vám asi nic neřekne, ale kdyby náhodou Kevin Turner, tak vytvořil klobásu, která stála 37 liber za kus. Ono to takhle nezní nějak moc draze, jo? Ale když to přepočítáte, vychází to přes 1000 korun. Jedna jediná klobása. Bylo v ní maso z nějaké speciální mangalické prasnice, laníže, nějaký special sýr, hříbkový prášek a vintage portské z roku 1947. Jedna láhev toho portského jen tak pro zajímavost stála 450 liber. No a celé to označil výrobce jako klobásu pro snoby. Šli byste do toho?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Až se vás zima zeptá, co máte ve spíži, buďte připraveni.
1: Přijeďte o víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKick. KIK. Víc než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Zvládli jsme to úplně přesně, je tu 10. Do studia už dorazila Baruška, to znamená, jdeme na další dopolední zprávy.
1: Syn na Lounsku měl připravit otce o střechu nad hlavou a dozvíme se, za co si rodiče v letošním roce připlatí. Hezké dopoledne přeje Bára s Alešem.
2: Relax Radio.
1: Okresní soud v Lounech řeší případ muže, který měl svého otce připravit o dům a následně si na nemovitost vzít desítky úvěrů. Celková škoda podle obžaloby přesahuje 3 miliony korun. Syn měl otce přesvědčit, aby podepsal poslední list smlouvy a ujišťoval ho, že se nemusí ničeho obávat. Muž před soudem prohlásil vinu a doznal se ke všem svým činům. Za úvěrový podvod a další trestné činy mu hrozilo až 8 let vězení. Lounský soud rozsudek vynesl, ale ten není znám. Středočeský kraj jako zřizovatel středního odborného učiliště v Novém Strašecí vybavuje novými technologiemi školy, se kterými se jejich absolventi skutečně potkají v praxi. Včera v místním učilišti otevřeli nové CNC centrum a svářičskou školu. A protože školní rok už běží, žáci mohou rovnou ke strojům. Kompletně přestavěná hala nabízí 12 svařovacích pracovišť a učebnu teorie. Současně se tu může vzdělávat až 42 žáků. Za co si rodiče nejvíce v letošním roce připlatí, to nám zjistil Jan Cízler, mluvčí Českého statistického úřadu.
3: Ze sledovaných položek jsme nejvyšší meziroční nárůst průměrné měsíční ceny v letošním červenci zaznamenali u položky školní penál, a to o téměř 11%. Průměrná cena penálu byla na začátku školních prázdnin okolo 310 korun.
1: V podstatě každý letošní měsíc přináší navýšení podílu elektrických vozidel na trhu s novými osobními vozy v České republice. Zejména pokud dohromady spočítáme čisté elektromobily a ty z technologií pohonu plug-in hybrid. Nyní v srpnu, jak vyplývá z čerstvé statistiky svazu dovozců automobilů, si obě kategorie automobilů dohromady připsaly téměř 14% část celkového objemu.
2: Sport.
1: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel považuje start ve finále atletické diamantové ligy za obrovskou výzvu. Před sobotním závodem v Bruselu řekla halová mistrně světa v nahrávce pro média, že se těší na elitní konkurenci i mimořádnou atmosféru. Na závěrečný meeting se probojovala jako jediná z českých reprezentantů.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Aktuálně na Kladně měříme 20 stupňů Celsia. Obloha bude dnes oblačná až zatažená bez dešťových srážek. V Polabí měříme 21 stupňů Celsia.
0: Takhle, než si pustíme Bon Joviho za chvíli, jen tak jako, jako pozvánečku do hodiny. Víš, co by mě zajímalo, my jsme se neviděli teďka ten začátek toho školního roku.
1: No, ano.
0: Takže bych lehce zaspomínal na školu. Co ty a jako, jak jsi na tom byla ve škole jako žákyně? Dobrá, průměrná nebo snad dobrá?
1: Jako myslíš vědomostma?
0: Jako vědomostma.
1: Ale já myslím, že je na výbornou určitě.
0: Fakt jo?
1: Ne.
0: Nemakruješ?
1: Makruju.
0: Neměla jsi třeba někdy na vysvědčení trojku?
1: Jo. Až ale co jsem byla starší. Když jsem byla malá, tak jsem měla samozřejmě samý jedničky.
0: Takže do té první třídy to bylo se samýma jedničkama.
1: Tak.
0: Pak už se to lehce začalo jako ano. Zvedat. Ale jako, jak říká moje babička, škola ti všechno nedá, jo, a zbytek doženeš životem. Takže já si myslím, že v pohodě.
1: Škola je nejlepší život.
0: Jo, to je pravda.
1: Naopak jsem to řekla, ale posluchači mě chápou.
0: Jo, jasně, v pohodě. Jedeme dál, tady jsou ty Bon Jovi. Tak jasně, že v té písnice toho textu je daleko víc, ale to musíte chvilku vydržet.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Teď jsem se díval na stránku meteorologů na předpověď počasí na víkend a nevypadá to úplně zle. Tak samozřejmě může být vždycky líp, ale na takovou tu grilovačku nebo posezení u ohně to rozhodně je, takže by se 100% hodila dnešní dopolední. A hlavně, pozor, poslední cena, je to poukázka v hodnotě 777 korun do řeznictví Kačice. Dneska, protože je pátek, tak jsme to udělali jako hodně jednoduchý. V podstatě stačí napsat SMSku na 606 736 736 grilovačka Kačice a já svým způsobem si myslím, budu mít celkem jasno, že o tohle to máte hodně velký zájem. Já k tomu vždycky spíš přihazuju, k této informaci, nějakou zajímavost, která se týká uzenin. Teď bych si asi vzal jako nějakou klobásečku a samozřejmě, co se tak jako dělá a nejčastěji člověka napadne, to je takový to jedení klobás na čas. Mrknul bych se třeba do Texasu, protože tam se pozor, dělá to oficiální mistrovství světa a letos dokonce tam padnul světový rekord. Zhruba za 10 minut tam jistý James Webb, to vám asi ale nic neřekne to jméno, snědl 55 texaských klobás. Je pravda, musím teda říct, že pokud člověk nevidí na obrázku, jak vypadá texaská klobása, tak to nedokáže ocenit. Ale pozor, měli jsme tam i svého zástupce a ten skončil nebo byl na čtvrtém místě. Ten vítěz snědl 55 klobás, ten náš zástupce, říkejme mu třeba Radim, byl na čtvrtém místě se 32 klobásama. Mimochodem, nebyla to jenom taková jako, že sranda soutěž, výherce dostal 4000 dolarů jako hlavní cenu a samozřejmě klobásy sebou. Relax Radio.
1: Dopolední soutěž.
2: Zase si nesnědla svačinu?
3: No, ne.
2: Dopřejte školákům svačinu, kterou s chutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
1: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
4: Soutěž na relaxu. Relax Radio.

Půl jedenáctá, tohle je Tina Turner na Relaxu, máme pátek 4. září. Mám tady jeden rekord, který se týká klasického salámu. Kdybyste si chtěli nakrájet ten úplně nejdelší na světě, jako podrobnosti vám řeknu potom po celý, jo, ale prošli byste se přes 1 kilometr, to je neuvěřitelný. Byl to salám, který udělali v Belgii, a já to teda řeknu hned, byl dlouhý přes 1 kilometr, konkrétně 1,152 metru. Neuvěřitelná věc. Každopádně, kdybyste ho zase chtěli sníst, jako neříkám, že z každého kolečka ochutnat, tak byste se docela slušně prošli a udělali byste aspoň něco pro své zdraví. Mimochodem, blíží se víkend a protože, jak už jsem říkal několikrát, počasí nemusí být úplně ideální, na koupačku sice ne, ale kdyby přesto jste chtěli ještě nějakou tu koupačku zažít, mrkněte se na náš rádiový Facebook, protože tam, kam my vás zveme, tam rozhodně ne.

0: Až se vás zima zeptá, co máte ve spíži, buďte připraveni.
1: Přijďte o víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Nechte se pozvat na několik akcí, by se dalo říct, na tento víkend, třeba do Přírodního divadla Doxy. Tam se uskuteční hned dvě charitativní akce. V sobotu 5. od 11 do 16 hodin proběhne Den tvoření, kde si můžete s dětmi vyzkoušet řemesla tvoření vlastníma rukama. Výtěžek potom půjde na podporu art do nemocnic. V neděli, to znamená o den poté, 6. se od 10 hodin koná na místě umisťovací přehlídka psů z útulku s názvem Hvězdy na červeném koberci. To teďka hodně frčí a jako jestli byste si chtěli vybrat nějakého pejska, tak zrovna tuhletu akci bych vám hodně doporučil. Těšit se můžete na spoustu pejsků, podíváte se na ně, dozvíte se o nich spoustu věcí, ale hlavně bude tam i zábavný a vzdělávací program. No a pak vás můžu pozvat taky na akci do Berouna, Berounský drak. Od 4. to znamená ode dneška až do 6. září v kempu na Hrázi je připraven bohatý program pro celou rodinu, to znamená hudební vystoupení, venkovní hry, zítra se pojedou tradiční závody dračích lodí a bude i náš kolega Dan Adam. Vstup je samozřejmě zdarma.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Tři minuty po 10:45 to byl nekorunovaný král popu Michael Jackson na Hollywood Tonight. Mimochodem je fakt hodně zvláštní, že film o Michael Jacksonovi má nebo měl větší sledovanost, nevím, jak je to teďka aktuálně v tuhletu hodinku, než třeba film o Queenech. Tak to jsem byl docela jako nerad, protože jsem si říkal, že ty Queeni byly fakt jako úžasný. Ale je to tak, jak to je. Třeba se objeví další filmy ze života zpěváku a ty budou ještě úspěšnější. Teď ale pojďme trošku někam jinam. Po 11. hodině to všechno rozlouskneme. To znamená, někdo z vás dostane dnešní dopolední cenu. A já tady mám ještě takový předneska. Dneska mám vysílání takzvaně na salámu, je to tak? Zní to zvláštně, ale je to pravda. Já jsem si tady našel takový nějaký kuriozitky, který by vás možná překvapily a kdo ví, třeba by možná do toho někdo šel. Existuje salám, který prý vůbec není salám, vypadá jako opravdový, ale je z čokolády, sušenek a másla. No a aby byl dokonalý, opravdu dokonalý, tak ty kousky sušenek uvnitř napodobují tukové žilky skutečného salámu. Já ho tady mám na obrázku, jako upřímně, kdyby mi ho někdo dal na talíř a neřekl mi to, nepoznám to, ale asi bych úplně do ní nešel. Bavíme se o výrobcích, který se dají sehnat u nás v České republice, takže vám třeba můžu nabídnout a to byste se museli trošku pídit na internetu, ale jestli jste třeba ještě někde neskusili klobásu s nivou, tak i to se u nás vyrábí.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Hodina se s hodinou sešla, máme tu 11.
1: V Rakovníku mají novou výzdobu, z které jsou někteří v rozpacích, a v Berouně se potýkají s problémem v ulici Na Hrázi.
2: Relax Radio.
1: Rakovník má novou výzdobu, která mezi lidmi vyvolává rozpaky. U supermarketu nově stojí socha Alberta Einsteina a poblíž také obří tulipán. Neobvyklá dvojice okamžitě upoutala pozornost obyvatel. Zatímco někteří lidé nové prvky vítají jako oživení okolí, jiní nechápou jejich význam a kritizují především jejich umístění. První etapa rekonstrukce ulice Na Hrázi v Berouně stále není zkolaudována. Město odhalilo poškození, která vznikla při nedávné pokládce asfaltu. Vedení města k situaci zaujalo nekompromisní postoj. Očekává, že silnice bude ve stavu dle projektové dokumentace a bez viditelných oprav. Se zhotovitelem intenzivně jedná o vyřešení situace ve prospěch berounských občanů. Kralupské základní školy vstoupily do školního roku v novém.
3: V Jodlově ulici přistavili prostory po bývalé knihovně na 3 nové třídy, relaxační místnost a zázemí pro pedagogy. V základce v ulici 28. října vylepšili kuchyň, jídelnu i třídu pro prvňáky. Základní škola Komenského má opravenou střechu. Další průběžná vylepšování navíc budou pokračovat i během nového školního roku.
1: Říká mluvčí města Aleš Levý. Nejvyšší správní soud zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinového úložiště vyhořelého jaderného paliva. Stejným způsobem už v červenci naložil se stížností Dolní Cerekve na Jihlavsku, která se týkala průzkumného území Hrádek.
2: Sport.
1: Na nehtech má speciálně kvůli New Yorku vyobrazený symbol sochy svobody či jablka. Na kurtu pak pokračuje tenistka Nikola Bartuňková v povedené premiéře na US Open. 20-letá česká hráčka postoupila po čtvrteční výhře nad o 19 let starší Němkou do třetího kola a těšilo ji, že se vypořádala i s netradičním stylem soupeřky.
2: Relax Radio.
1: Dnes čeká střední Čechy nejteplejší den tohoto týdne, ale zároveň také větrný den. Nejvyšší teploty budou odpoledne až na 29 stupních. K večeru začne přibývat oblačnosti.
0: Ukaž nechty. Já přemýšlím, jako koukám se ti na nechty, ty máš na každém nechtu něco jiného, je to tak, jo? Nebo se pletu?
1: No, jako půl na půl.
0: Jo, půl na půl, dobře, to je taková vyhýbavá
1: odpověď. No ne, tak jako ukazováčky jsou stejný, oba, prostředníčky taky.
0: Jo, takhle. Víš, to je tak, symetrický.
1: Takhle, jako.
0: Aha.
1: Hele, ale jinak každý ten prst je jiný, máš pravdu. Krom vlastně palce, malíčku a prostředníčku.
0: Takže jsme rozebrali Barčiny nechty a jedeme za další muzikou. Taky dámská jízda. Madonna, Kylie Minogue. Historie jsem zjistil, že Madonna s Kylie Minogue nikdy nespolupracovala, alespoň takhle hudebně. V téhleté písničce se jim docela dost daří i v naší relaxádě. Konec konců můžete se podívat na www.radio-relax.cz a nebo si to můžete poslechnout vlastně už za chvíli.
2: Relax Radio.
4: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
4: Relax Radio.

0: Původně jsem chtěl použít označení dvě veteránky popové hudební scény, ale pak jsem si říkal, že by se to k ženám asi moc nehodilo. Vy asi víte, o koho se jedná, Madonna a Kylie Minogue. Jako myslím si, že to je úplně ideální hudební kombinace. Naspívali společně duet, který se jmenuje Love Sensation. Kylie Minogue tak jako vzpomíná na svoje kultovní album Fever. Co se týče Madony, tak ta v červenci vydala nové album, takže tam to umístila celkem jednoduše. Když jsem se tak jako, nebo když jsem přemýšlel nad tím, jak to dělají na koncertech, tak zatím jsem ještě žádný neviděl, to je pravda, ale myslím si, že až na to přijde, tak sem tam se možná jedna nebo druhá na koncertě té druhé určitě objeví. Já bych teda u toho chtěl být, je to pastva pro oči.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax.

0: Lidé pešáci, těsně předtím, než jsme někoho vytočili, někoho, kdo nám sem poslal vlastně poslední SMSku, aby si zahrál o vlastně poslední cenu, a to je poukázka do řeznictví Kačice a poukázka v hodnotě 777 korun. Já už to nebudu dlouho napínat a rovnou se ptám, Pájo, jsi tam?
1: Jo, jsem tady, slyším, samozřejmě.
0: Super, já na tebe můžu prozradit, to jsem ještě z tebe stačil vytáhnout, než jsme museli do vysílání. Ty jsi vlastně kuchař, je to tak?
1: Ano, ten, samozřejmě.
0: Tak taková otázka je celkem na místě, jaký jídlo máš nejradši?
1: No, nejradši já mám řízeček, že jo. Řízek s bramborovým salátem, to je moje nejlepší jídlo.
0: Takže maso je jasný, vepřový teda předpokládám.
1: Asi. No, krkovice na prvním místě.
0: Hele, proč je ta krkovice jako lepší na tyhle ty řízky nebo tohle?
1: A protože je šťavnatá, je tam to prorostlý tím tukem, prostě to nejde. Kejta je suchá, taky se dá dělat, ale krkovice je nejlepší, co můžete.
0: Krkovice.
1: Ty šlachy, já milu ty šlachy a... Jo,
0: to já už ale normálně začínám slintat, když o tom mluvíš, jo. Každopádně, no. Ještě bych se zeptal, a když už se teda bavíme o mase, co nějaká ta uzenina? Máš nějakou v oblibě?
1: Ale já si uzeniny dělám sám, já si moc nekupuju, když už mám chuť, tak si koupím turistu, ale to je opravdu málo kdy. Jinak já si ty uzeniny si naložím a vyudím si sám, já mám uzeniny, nevím. Já spíš takhle to maso na grilu a... To je rád pro všechny v rodině. To je pro mě ideál.
0: Když už se o tom bavíme, máš třeba nějaký speciální recept na uzení, co bychom jako pustili dál mezi posluchače?
1: A tak to je normálně klasické naložit do rikotoly a pak si to člověk obalí. Já otočím ještě předtím o trochu předvařím, aby nebylo tak tvrdý, na chvíli, a pak si ho obalím třeba jenom v chili těch lupínkách nebo v pepsi.
0: Jo, až takhle
1: prostě
0: jako.
1: To třeba něčím a prostě takhle si já podle sebe si to dělám takhle, no.
0: Je mi to jasný, já jsem spíš myslel, jestli třeba nemáš nějakou přísadu, co se koření týče a tak, víš, jakou tajnou.
1: Ne, to je většinou podle chuti, si každý udělá podle sebe.
0: Tak, já vím, že tenhle víkend budete hlídači, je to tak?
1: Ano, budeme hlídat vnoučka, samozřejmě, půl roku mu bude teď.
0: Se pochlup, jasně.
1: Týden, ano.
0: A příští týden už by třeba byl čas na nějakou grilovačku, viď?
1: No to já si udělám samozřejmě, už se na to těším.
0: Tak si to moc užij a měj se hezky, ahoj.
1: Jo, díky moc, mějte se hezky, nashle, čau.
2: Dopolední soutěž.
3: Zase si nesnědla svačinu?
4: No, ne.
3: Dopřejte školákům svačinu, kterou schutí snědí do posledního drobečku. V řeznictví Kačice najdete poctivou šunku, sýr i čerstvé maso pro celou rodinu. Řeznictví Kačice. Kvalitní produkty. Chuť pro malé i velké.
2: Vyhrajte si tento týden poukázky v hodnotě 777 korun na něco dobrého.
5: Soutěž na Relaxu. Relax Radio. Oh,

0: den.
1: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jsou 2 minuty po 11:30. Samozřejmě na exponovaných místech, konkrétně třeba na Pražském okruhu, lze očekávat, že odpoledne bude přibývat provoz, to znamená, budou se tvořit kolony. Teď tady mám aktuálně ve směru na D1 mezi 22. a 18. kilometrem. Je to zhruba na 4 kilometry. Nějakou chvilku to potrvá, než se to úplně rozjede. Počítejte s tím, že prostě dojedete, přibrzdíte, zastavíte, rozjedete se a tak dále a tak dále. Furt prostě dokola. Možná nás tohle čeká i po obědě, to znamená po 12. hodině ve směru na D7. Podíváme se i na D8 mezi 2. a 17. kilometrem, tam se to bude štosovat určitě, je to ve směru na Ústí nad Labem, je tam pomalu jedoucí vozidlo údržby, jede teda jenom po zpevněné krajnici a ta je ale uzavřená, ten odstavní pruh, jo? Tak s tím rozhodně počítejte, sekání trávy a takový ty běžný údržby travních porostů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Až se vás zima zeptá, co máte ve spíži, buďte připraveni. Přijeďte o víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

3 minuty po 11:45, to znamená, už se pomalinku, ale jistě psychicky připravujeme na oběd. Myslím si, že ten dnešní páteční si opravdu zasloužíme a pak už to půjde rychle a ve finále jsme doma co by dub a budeme si užívat víkend. Nicméně takhle, musel jsem se ještě pojat do kalendáře, do takových těch netradičních výročí, protože třeba to, že je dneska Národní den líných maminek, to jsem fakt jako netušil a svým způsobem to dává jaksi možnost, aby se ty maminky, které se tak cítí, aby to dneska pořádně oslavili.

0: Srovnejte si čas, čas na jídlo. 12. hodina právě teď a taky zprávy s Barčou.
1: Vědecká skupina z fakulty ČVUT bude pomáhat astronautům při kosmických misích a v Žatci vrcholí přípravy na revitalizaci sídliště. Pěkné páteční poledne.
2: Relax Radio.
1: Kladno není jen městem sportu, kultury a průmyslu. Díky fakultě biomedicínského inženýrství vznikají ve městě také technologie, které mohou v příštích letech pomáhat astronautům při dlouhodobých kosmických misích. Vědecká skupina biomechaniky a asistivních technologií zde koordinuje vývoj experimentu, který byl vybrán pro připravovanou vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Přípravy na revitalizaci sídliště Šafaříkova v Žatci se dostaly do závěrečné fáze a po dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení se nyní formou výběrového řízení hledá zhotovitel stavby. Obnovu sídliště plánuje město zahájit nejpozději na jaře příštího roku. Revitalizace sídliště umožní zvýšit počet parkovacích míst v lokalitě. Stání budou vytvořena z vegetační dlažby. Opravovat se budou chodníky, vozovka a vymění se veřejné osvětlení. V Rakovníku myslí na energetickou úsporu vícemluvčí města Kateřina Hradilová.
3: V Rakovníku byla za uplynulou dobu pozornost věnována energetickým úsporám a modernizaci městského majetku. Byla zpracována energetická koncepce města, modernizovalo se veřejné osvětlení a byla pořízena nová technologie rekuperace vody v akvaparku. Připravovaly se také projekty fotovoltaických elektráren na budově akvaparku a dalších městských objektech.
1: Na severu Čech se dnes v noci při přechodu studené fronty ojediněle objeví bouřky doprovázené silným větrem. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 km v hodině, informoval Český hydrometeorologický ústav.
2: Sport.
1: Hokejisté Pardubice a Plzně mají za sebou vítězný vstup do Ligy mistrů. Úřadující český šampion před téměř 8000 diváky deklasoval na východě Čech polský tým Tychy 6-0 s čistým kontem uspěla na domácím ledě také Plzeň proti švédskému Rogla a oslavila triumf 4-0.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne bude polojasno s teplotami 28 stupňů Celsia. Večer jasno až skoro jasno, polojasno až skoro jasno a v noci nás čeká oblačná obloha s teplotami 14 stupňů Celsia.
0: Je tady doba oběda, co si budeme povídat. Když bych ti dal možnost, aby si vybrala teďka jedno jídlo, že bych takhle lusknul a bylo tady, co by si vybrala?
4: Zapečený těstoviny.
0: Jo, ty seš nenáročná. Dobře, tak jo, tak vám ostatním nechte si chutnat, pustíme si k tomu Krištofy. Musím teda uznat, že jsem přemýšlel a vymýšlel spoustu jídel, ale zapečený těstoviny mě teda fakt nenapadly.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Je 8 minut po 12. hodině, pokud nevíte co, se začínajícím víkendem mám tady pro vás dvě nabídky, nebo takhle, ono jich je dokonce víc, ale ta jedna je dvojitá. Tento víkend se v Přírodním divadle Doxy uskuteční totiž hned dvě charitativní akce. V sobotu 5. od 11 do 16 hodin je tam Den tvoření. Tam si můžete s dětmi vyzkoušet řemesla a třeba taky tvoření vlastníma rukama. Výtěžek potom bude věnován na podporu art do nemocnic. A v neděli 6. od 10 hodin se koná, a tyhle ty akce mě vždycky bavily, umisťovací přehlídka psů z útulku s názvem Hvězdy na červeném koberci. Když se podíváte na sociální sítě, tak se dozvíte, jak to tam vlastně vypadá, jak to celé probíhá. Je to fakt bomba. Těšit se můžete nejenom na spoustu pejsků, ale taky na zábavný i vzdělávací program. No a pak vás pozvu ještě do Kralup, na Kralupské dožínky v sobotu 5. září přímo do zahrady kulturního domu v Kralupech nad Vltavou. Připraven je taky program pro celou rodinu, taneční a hudební vystoupení, divadlo, tvořivé dílničky pro děti, chybět nebude, a to je důležitý, ani občerstvení a hlavně regionální speciality.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. září. 4. září 1917 se narodil Henry Ford mladší. V roce 1951 přišel na svět bubeník kapely Pretenders Martin Chambers. Roku 1934 spatřil světlo světa v Kežmaroku režisér, scénárista a herec Juraj Hertz. V roce 1960 se narodil kytarista Soundgarden Kim Thayil. 4.9.1781 španělští osadníci založili město Los Angeles. Po 101 letech se v New Yorku rozsvítila první ulice Pearl Street. V tom samém městě 3 roky na to otevřeli první restauraci. Roku 1981 přišla na svět Beyoncé Knowles, bývalá členka Destiny's Child. Dnes nejenom zpěvačka, ale i herečka a úspěšná podnikatelka. Roku 1888 si tento den nechal patentovat George Eastman první kameru na světkový film a zaregistroval značku Kodak. 4. zářijový den 1962 Beatles poprvé nahrávali ve studiu Abbey Road. O 3 roky později se jejich hit Help dostal na vrchol britského singlového žebříčku a vydržel tam 3 týdny. Po dalších 5 letech George Harrison vydal single My Sweet Lord. Roku 2002 vyhrála tento den první sezónu soutěže

0: Až se vás zima zeptá, co máte ve spíži, buďte připraveni.
1: Přijďte u víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penaltě.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení na jednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.

0: Jedna jediná minuta a je tu 13. hodina. Pojďme si na dát zprávy. Slovo si bere Barča.
1: Lánský hřbitov je opět otevřen po exhumaci ostatků Jana Masaryka a budovu bývalého baťovského areálu ve Zlíně se nepodaří zachránit před demolicí. Hezké odpoledne s rádiem Relax.
2: Relax Radio.
1: Velká louže u přechodu směrem k obchodnímu domu v Novém Strašicí na Rakovnicku by měla brzy zmizet. Na problém upozornili místní obyvatelé, kteří si tam opakovaně všímali stojící vody. Při výkopech se ukázalo, že odvodňovací potrubí sedlo a proto voda špatně otékala. Opravu teď na vlastní náklady řeší developer, který už zahájil výkopové práce. Lánský hřbitov na Kladensku je po exhumaci ostatků Jana Masaryka od dnešního rána znovu otevřený. Na hrobce Masarykovy rodiny nejsou patrné žádné zásahy a obnovený je travnatý povrch. Uzavření trvalo 2 dny. Odborníci ostatky vyzvedli z hrobu ve středu. Jejich zkoumání má pomoci při objasňování okolností úmrtí tehdejšího ministra zahraničí v březnu 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce. Neratovický parkovací dům se slavnostně otevře během září. Konkrétní datum se ještě upřesní. Mluvčí města Barbora Walterová.
3: Prakticky hotová stavba je mezi supermarketem Tesco a úřadem práce. Nabídne 420 parkovacích míst, část pro místní, zbytek v režimu P+R.
1: Neratovický parkovací dům bude zpočátku fungovat pro všechny zájemce zdarma. Ani část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně není podle odborníků možné zachovat. Demolice proto bude v pondělí pokračovat. Předpokládá se, že zbytek torza by měla najatá firma odstranit během následujícího týdne.
2: Sport.
1: Stejně jako ve čtvrtek kajakářský mistr světa Jakub Krejčí nepostoupila dnes na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii do finále ani světová šampionka mezi kanoistkami Tereza Kneblová. Na olympijské trati nedaleko Paříže jí v kvalifikaci nestačila ani čistá jízda. Od nejlepší dvanáctky dělilo téměř 5 sekund a obsadila 22. místo.
2: Relax Radio.
1: Víkend na Kladensku bude ve znamení příjemného babího léta. Sobota nabídne až 22 stupňů s občasnou dešťovou přehánkou. V neděli už bude suší a polojasné počasí. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů.
0: Tak co vám budeme z muziky servírovat mezi 13. a 14. bude DJ Z a Lime Pain. Jedlo už za chvilku na relaxu.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 13 hodin 8 minut k tomu, posloucháte rádio Relax a před námi vlastně první zářijový víkend. A tedy, myslím si, že s tímhle víkendem přichází ta slavná chvíle, kdy si člověk uvědomí, kolik věcí jsme během letních prázdnin vlastně nestihli. Chtěli jsme třeba o prázdniny vymalovat, udělat si pořádek v garáži, to byl třeba můj puntík, nesplněno samozřejmě. Chtěli jsme začít více sportovat, přečíst si knížku, kterou už od června máme třeba na nočním stolku. Nebo jste měli třeba plánu 10 výletů a zvládli jste tak maximálně jeden. Protože teď tedy přichází ten slavný zářijový moment, tak jo, teď už to fakt doženu. A právě ten první víkend, myslím si, že řada posluchačů se chystá právě dohánět ty prázdninové resty. Tak co chcete dohnat? 606 736 736, to je studiová linka. Na téhle studiové lince přijímáme jak hovory, tak samozřejmě i vaše SMSky. Tak můžete psát a nebo volat.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Je něco, co jste o prázdniny odložili a září je přesně ten měsíc, kdy to chcete dohnat. Mám tady zajímavý průzkum. Až 46% Čechů kvůli své finanční situaci odkládá nějaký větší plán na dalších 6 měsíců. Nejčastěji jde o větší nákupy do domácnosti, bydlení, auto a dokonce 20% lidí odložilo letos zahraniční dovolenou. Takže vlastně už vím, co řeknu partnerce na tu neuklizenou garáž, kterou jsem měl vlastně v plánu uklidit během prázdnin. Já vlastně nejsem línej, možná jen čekám, až bude vhodnější finanční situace. No ale teď vážně, pojďme na vaše zprávy, které jste poslali. Mám tady SMSku od Radka. Ahoj pane, já již mám dohnané, co jsem zameškal, z jedné větší cimry udělat dvě samo pro děti v pubertě. Každý má své samo, vše nové, od štuky malování, zařízení, týdenní dovolená uběhla rychleji než voda z koutku. A opět za kulatou lopatou. Jste nej, zdravý posluchač Radek, my zdravíme Radka. On je nej, když tohle to všechno o prázdniny zvládnul. A ještě máme jednu zprávu. Ahoj Honzo, já chtěla přes léto zhubnout, nepovedlo se, tak až v lednu, teď už to nemá cenu. Přesně, kdo by hubnul o prázdniny.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady hlášenou dopravní nehodu, a to u obce Jemníky, jsme tady na Kladensku. Pozor, je tam dopravní nehoda, střet osobáku s nákladňákem. Když už jsme u dopravy, pojďme ještě mrknout na Pražský okruh. Na 21. kilometru Pražského okruhu ve směru na letiště je tam odstavené osobní auto, takže očekávejte zdržení a průjezd se zvýšenou opatrností. D6, i tam je porouchaný osobák, a to na 24. kilometru na trase Praha Karlovy Vary.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: až se vás zima zeptá, co máte ve spíži. Buďte připraveni. Přijeďte o víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

Doufám, relaxáci, že se od rána smějete. Vždyť je pátek, začíná nám víkend. Co vás od rána rozesmálo? Víte, že dospělý člověk se v průměru zasměje asi 15krát až 20krát denně, zatímco klidně děti, tak ti se smějou i 300krát. A to je hodně smutný. Takže pokud jste se dnes ještě nezasmáli, máte rozhodně co dohánět. Smích má totiž i zdravotní benefity, pomáhá snižovat stres, posiluje imunitu a dokonce může lehce spalovat i kalorie. 10 až 15 minut smíchu denně může spálit až 40 kalorií. Takže vlastně takové malé fitness, které ale nic nestojí. Tak co si dnes pustit nějakou komedii? Za mě třeba, kde se hodně směju, je Madagaskar.

0: Jedna jediná minuta, je tu 14. hodina, je tu i Bára, tak pojďme na zprávy.
1: Hubaři mají žně, lesy začínají být plné hub a policie pátrá po zlatých prutech, které byly odcizeny podvodným hovorem. Pěkné odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Město Kralupy nad Vltavou nemá dostatečné prostory pro veškerý počet sportovců a tak reaguje koncepcí sportu. Například projektem nové sportovní haly, která má vydané stavební povolení a nyní se dokončuje dokumentace pro provádění stavby. Dále studií zimního stadionu, která řeší jak statické posouzení, tak budoucí technologický provoz, aby se dalo bruslit i přes nejteplejší měsíce roku, což je v současnosti obtížné. Houby se vracejí do lesů na Kladensku a Rakovnicku. Po týdnech sucha se začínají objevovat hlavně klousky a první houbaři už si domů odnášejí pěkné úlovky. Houbařka na Rakovnicku měla za 20 minut plnou tašku klousků. Houbařům se blízká na lepší časy, protože má přijít ochlazení a déšť. Co přesně se stalo na Kladně ve čtvrtek odpoledne, nám objasní mluvčí policie Středočeského kraje Michaela Richterová.
3: Ve čtvrtek odpoledne nám strážníci městské policie Kladno předali nezletilého chlapce, který se měl procházet se zbraní po ulici Tomáše Garrigua Masaryka v Kladně, čímž měl způsobit ve veřejnosti obavu. Policisté po celkovém prošetření zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, se kterou ale nijak nemáchal, na nikoho nemířil. Chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky. Vzhledem k těmto skutečnostem a po celkovém šetření policisté nezjistili žádné podezření z protiprávního jednání a proto tuto věc odložili.
1: Policie pátrá po zlatých prutech za asi 4,8 milionů korun, o které neznámý pachatel podvodným hovorem připravil seniorský manželský pár. Žádá o pomoc veřejnost a především lidi, kteří obchodují se zlatem nebo se zabývají výkupem drahých kovů. Zlaté pruty vážily necelé 3 kilogramy.
2: Sport.
1: Víkendové sedmé kolo první fotbalové ligy v sobotu otevře zápas vedoucí Slavie s druhou zbrojovkou Brno. Podještěcké derby napíše v neděli další díl v Jablonci, kde nastoupí třetí Liberec. Sparta se v ten samý den představí v Hradci Králové a pokusí se ze středu neúplné tabulky posunout výš.
2: Relax Radio.
1: Aktuálně měříme na Kladně 25 stupňů Celsia. V závěru večera se začne na severu Středočeského kraje obloha zatahovat. O půlnoci čekáme zataženou oblohu a déšť. Noční teploty budou 16 až 13 stupňů Celsia.
0: Marčo, děkujeme za zprávy, ve kterých jsme se dozvěděli, že o víkendu tedy lesy budou plné houbařů.
1: Ano.
0: A ty máš ráda jako chození na houby?
1: Ne.
0: Já taky ne.
1: Jo, za prvý to nejím a ano. Za druhý vždycky všichni najdou a já nikdy nic nenajdu.
0: Jasně.
1: A jsem strašně vytočená, protože všude okolo slyšíš, je, já mám houbu, ano. Mám. Pak vidíš ty lidi s těma košíkama, s těma taškama
0: a já nic. Z toho lesa a ty furt
1: ano.
0: Nic.
1: Ano.
0: Tak to jsme dva, no, takže nás o víkendu v lese nepotkáte. Opět a Radeček, romantický smyčce, už za chvilku na Relaxu, přejeme hezké páteční odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Je pátek a k tomu nám občas vykoukne na obloze i sluníčko, což je ideální kombinace, která je jako malý psychologický nakopávač. Už samotné očekávání víkendu aktivuje v mozku centra odměny, podobně jako když se třeba těšíme na něco dobrého, teď nám to ten čišník přinese, my to vidíme, takhle to nějak podobně funguje. No a když se k tomu přidá slunce, efekt se ještě prýnásobí. Lidé jsou prokazatelně otevřenější, přátelštější a dokonce ochotnější pomáhat i druhým. A tak otevírám dnešní další téma na relaxu, kdy jste někomu s něčím pomohli. A co to bylo? 606 736 736.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Za chvilku slibovaná muzika, opět a Radeček, romantický smyčce na relaxu. Když jste naposledy někomu pomohli, to je dnešní další téma. Ne nutně, ale zachránili život, vytáhli někoho třeba z hořícího domu, myslím úplně obyčejnou pomoc. Třeba, jestli jste podrželi někomu dveře, pomohli jste třeba někomu s kočárkem, poradili turistovi cestu, nebo jste třeba někomu na parkovišti pomohli nastartovat auto, i to je možné. A teď pozor, právě tyhle malé projevy pomoci mají podle psychologických výzkumů zajímavý efekt. Pomáhat druhým může zlepšovat naši vlastní náladu a pocit smyslu plnosti. Takže jestli jste dnes někomu pomohli, vlastně jste udělali něco i pro sebe.
1: Relax. Fresh Time.
2: Relax Radio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
4: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
3: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
4: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
3: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme společně na dálnice. Na D10 se zpozorněte, na 17. kilometru ve směru na Turnov je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Na D2 se taky bouralo, a to na 2. kilometru ve směru na Brno, střed osobáku s dodávkou. A nehoda i na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu, nehoda dodávky s nákladňákem. Průjezdné to je se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
0: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: spidey.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Česká muzika na relaxu, Sebastian a Toulavá. Existuje docela zajímavý psychologický fenomén. Když vidíme někoho, jak někomu pomáhá, sami máme pak větší tendenci pomoct. Takže třeba když v autobuse někdo pustí sednout staršího člověka, může to inspirovat dalšího člověka k podobnému chování. A funguje to dokonce i v širším měřítku. Některé výzkumy ukazují, že lidé, kteří sami zažili laskavost nebo pomoc, jsou následně ochotnější pomoci někomu dalšímu. Takže vlastně můžeme rozpoutat takový malý řetězec dobrých skutků. Jeden podrží dveře, druhý pomůže třeba s taškou a tak dále. No a teď pojďme na vaše zprávy, ty jsou hodně zajímavé. Děkuju za všechny ty příspěvky, za všechny SMSky, které posíláte. Naposledy jsem pustila pána v autě před sebe, mávnul na mě, takže jsme si oba na dvě vteřiny zlepšili den, napsala Lucie. Další zpráva, ahoj Honzo, zrovna včera jsem pustila paní ve frontě před sebe v obchodě. Měla jen jednu věc, připadala jsem si jako obrovská hrdinka. To je nepodepsaná SMS, ale děkujeme za ní. A ještě tohle dáme, zdravím relax, já dnes udělal dobrý skutek. Na zastávce ráno stála naše sousedka, jeli jsme oba směr Kladno. Tak jsem jí vzal sebou, odpoledne mi domů přinesla čerstvě upečenou bábovku. Převzala jí sice žena, tak snad na mě něco zbyde. Jarda, Jardo, dobrý skutek a doufám, že odměna určitě ještě bude, že ji nikdo nesní.
1: Relax. Fresh time.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za chvilku 15. hodina, pojďme ale teď na silnice, pozor si dejte v Neratovicích, okres tedy Mělník, Neratovice v ulici Kojetická, je tam rozlitý olej na vozovce, tak s tím v Neratovicích počítejte. No a počítejte taky s tím, že za chvilku je tady Barča, další odpolední zprávy, do té doby z muziky Rihanna, Calvin Harris, anebo taky Pitbull.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: půl minuty a je tu 15. hodina, je tu i Barča, přináší zprávy.
1: Mladík napadl dívku pěstí do obličeje, pomohl jí kriminalista a o víkendu se ochladí, ale ne na dlouho.
2: Relax Radio.
1: V Žatci napadl mladík pěstí do obličeje nezletilou dívku. Útok viděl kriminalista v civilu, který byl náhodou nedaleko a okamžitě zasáhl. Agresora zadržel do příjezdu hlídky. Dívka skončila po útoku v péči záchranářů. Mladík navíc policistovi během zákroku údajně vyhrožoval zastřelením. Případem se zabývají kriminalisté. V srpnu začala v Berouně poslední etapa rekonstrukce ulice Ve Svahu a navazující oprava ulice Švermova. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou dotčených částí až do konce listopadu. Dokončením těchto komunikací se však zvýší komfort dopravy i chůze v této lokalitě a zároveň dojde k navýšení počtu parkovacích míst. V Rakovníku myslí na energetickou úsporu. Vícemluvčí města Kateřina Hradilová.
3: V Rakovníku byla za uplynulou dobu pozornost věnována energetickým úsporám a modernizaci městského majetku. Byla zpracována energetická koncepce města, modernizovalo se veřejné osvětlení a byla pořízena nová technologie rekuperace vody v akvaparku. Připravovaly se také projekty fotovoltaických elektráren na budově akvaparku a dalších městských objektech.
1: Státní zastupitelství nevyhovělo žádostem sněmovní vyšetřovací komise o poskytnutí spisu ke korupční kauze Dozimetr. Předseda komise Jindřich Reichl po dnešní schůzi novinářům řekl, že komise si zašle žádosti o spisy soudům a navrhne legislativní zpestření trestního řádu.
2: Sport.
1: Kanoistka Martina Sadková obsadila na světovém poháru ve vodním slalomu ve Francii 6. místo. Na olympijské trati nedaleko Paříže zvítězila Slovenka Zuzana Paňková před slovenskou soupeřkou.
2: Relax Radio.
1: Zítra čeká střední Čechy proměnlivá oblačnost, ochlazení a nadále větrno. Nejvyšší teploty dne budou 21 až 24 stupňů Celsia. V neděli nás čeká slunečný den, očekáváme jasno až polojasno. S nejvyššími teplotami 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Barča, kdy jsi někomu naposled pomohla?
1: Já
0: jako
1: pomáhám,
0: dobrý skutek třeba.
1: Já pomáhám pořád někomu.
0: Pořád, tak co? Pojdej.
1: Tak nejvíc asi jako pomáhám svojí rodině.
0: Jasně, ale tak jako něco třeba malýho, prostě otevřít dveře, pustit někoho.
1: Jo, to dělám často.
0: Jo, a co třeba?
1: Tak je to automaticky, třeba ano. Když vidím staršího člověka, že jo, tam je to jasný, jo. Ne, že bych teda jezdila třeba MHDčkem nějak často, to ne.
0: A tak ty jezdíš autem, tak třeba nějaký dobrý skutek v autě.
1: No tak jasně, že jo, tak někoho... Dneska ráno, když jsem jela do rádia, vidím nějakou paní, prostě vyjížděla z parkovacího místa. Já jsem sice byla na přednosti, ale prostě jsem si řekla, no tak proč by hned zlá po ránu?
0: No jasně.
1: Takže jsem zastavila, paní jsem pustila. Pravda je, že mi hlavou bliklo, zkus mi nepoděkovat a uvidíš. Ale paní byla slušná, poděkovala mi.
0: A hned bylo lepší ráno.
1: Takže to bylo dobrý.
0: Za chvilku mrkneme i na vaše dobré skutky, takhle při pátku Norští síp, už za chvilku na relaxu, přejeme hezké odpoledne a počkej, my za chvilku dáme souboj.
1: Už se těšíš?
0: Už se těším, už mám připravený zvuk
1: a
0: pro posluchače taky odměnu, a ty se boj, no.
1: Já se bojím.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Muzika, kterou jsme po zprávách slíbili a taky jsme to splnili, tohle byly Norští Síp. Dnešní téma ve Fresh Timeu je, kdy jste naposled někomu pomohli. Další vaše zprávy, které dorazily do studia každé ráno a večer, dávám svým nemajetným sousedům dvě cigarety. Stačí, že mi radostně poděkují. Josefína ze Stochova, zdravíme na Stochov. Pojďme na další zprávu, já dnes ráno pomohl paní na přechodě, podepsaný je Vašek. Víte, co je vlastně na tom pomáhání zajímavé? Ta nejcennější pomoc často vlastně vůbec nic nestojí. Někdy stačí někomu zavolat, když víte, že má třeba špatný den, poslat zprávu člověku, kterého jste třeba dlouho neviděli, podržet dveře, pustit někoho před sebe v koloně, nebo třeba jen někoho opravdu vyslechnout. A právě to poslední může být možná jedna z nejpodceňovanějších forem pomoci. A dnes je pátek, možná i příležitost se právě sejít s někým, kdo třeba takovou pomoc potřebuje, sejít se s přáteli, vyslechnout si je. A když to pak z nich spadne, nějaké to trápení, tak pak vyrazit za zábavou. Třeba na kavárnu Rádia Relax. Tam uvidíte naše DJ.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Úžasný Kygo, Féteru Rádia Relax, takhle v pátek odpoledne, statem 4. září. Za chvilku pohled na dálnice, taky dáme souboj moderátor versus zprávařská, ale dneska mám pro vás ještě jednu velmi důležitou zprávu. Hlavně pro ty z vás, co zvažují, jestli si dá teď ke svačině něco třeba dobrého, sladkého na zub. Dnes, přátelé, relaxáci, můžete. Je 4. září a slaví se Národní den s názvem Dej si desert. A ne jen tak ledajaký. V originále se tenhle den jmenuje Eat an Extra Desert Day. Takže jeden desert je vlastně minimum. Dort, větrník nebo zmrzlina, palačinka. Jestli se nemůžete ještě rozhodnout, dejte si klidně dva, vždyť je to dneska skoro povinnost. Tak tedy dobrou chuť na všechny naše frekvence.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
5: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
4: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
5: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
4: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
5: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Opět pravidelný pohled na dálnice, D1, 336. km směru na Brno, je tam paleta mezi jízdními pruhy, tak pozor na to. D7, 47. km ve směru na Chomutov, pruh se zvýšenou opatrností, i zde je předmět na dálnici, leží tam kus nárazníku. A na D10 připomínáme na 17. km ve směru na Turnov dopravní nehodu dvou osobních vozidel.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Tak je to tady, jdeme opět bojovat, souboj moderátor versus právařka, správařka naproti mě. Parčo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Ty jsi říkala, že už se těšíš, až se to vymění, až si do horkého křesla vlastně sednu já, ale ono se ti furt nepoštěstilo.
1: Furt se mi to nedaří, už asi třetí týden, co jsem tady a vždycky si říkám, jo, teď tam bude Honzik, já mám pro něj takový super zvuk a pořád nic, pořád jsem jenom já v horkém křesle.
0: Ano, no těším se, co jsi pro mě nachystala, každopádně já jsem to vyměnil dneska, já jsem říkal na začátku hodiny, že to bude hodně těžký a pak jsem si řekl, že ne, je pátek, pojďme to odlehčit a hlavně, já tady mám poslední rodinnou vstupenku k návštěvě koně pruských jeskyň, je to rodinná vstupenka 2+3.
1: No,
0: takže to je nádhera, tak pokud máte 3 děti, tak teď se vám to bude rozhodně hodit a vyplatí se poslouchat. Koně pruské jeskyně totiž patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější jeskynní systém v České republice. Když jsi tam byla naposledy, podle mě se základkou jsme tam byli, to je zkrátka povinnost, když chodíš na základku, tak tam prostě jedete na výlet.
1: Byli jsme tam s tou základkou a pak už asi ne. Je to ostuda. Je
0: no,
1: to ostuda,
0: tak hele,
1: ale...
0: můžeš třeba s někým vyrazit, když budou, hele, 2+3, možná ti, že tě vemou na výlet.
1: To by bylo hezký, ale...
0: Takže, to jo, jdeme bojovat, připravena?
1: Ano.
0: Tak jo. Round 1, fight! Já si zrovna říkám, teď, když vlastně mám malou holčičku, dceru, tak, že má obrovskou výhodu, ona když chce pustit prostě nějakou pohádku, tak dám Netflix a hned jí to pustím. Ale my, když jsme prostě chtěli vidět nějakou pohádku, tak jsme si třeba museli ráno přistat. Já nevím, jestli jsi to zažila ty tady tou dobu.
1: Ano.
0: Taky? Jo, dobře.
1: Jasně.
0: No tak jo, tak dneska právě na tohle období budeme tak trošku vzpomínat. Na to ranní vstávání, aby jsme stihli tohle.

0: teď to musím vypnout, protože pak už bys to řekla.
1: No, tak zkus mu dát ještě nějakou nápovědu.
0: Fakt? Tak jo, 84% na ČSFD.
1: Honziku, jaký je to rok, prosím tě?
0: Jaký je to rok? Natáčeno v letech 1989 až 1990.
1: Super. To je zase úplně
0: mimo mě. A tohle bylo vždycky, tohle bylo v bloku, tohle bylo jako první a pak myslím, že byli jako kačeři. Miss Kačerova. Takže my jsme tady na to koukali, mě to jako bavilo taky, ale ještě víc jsem se těšil prostě na Skrblíka. Ale tohle bylo taky super. Mm-hmm. Tak co to je?
1: Mně někdo asi píše, můžu se podívat. Tak. Jestli je tam napověda.
0: No tak počkej, podívej se, jestli je to maminka, tak můžeš.
1: No, teď mi to zmizelo.
0: Tak, to je smůla.
1: Jo, ne, maminka.
0: Tak, můžeš.
1: A můžu to říct, co píše maminka?
0: Ne, to...
1: Nemůžu to říct.
0: Ona chce taky určitě tu stupenku. Koně pruské jeskyně, no.
1: No. No a tak co mám teda teďkon dělat?
0: No tak si bez bodu, no je mi líto. 606-736-736, pozdravuju maminku.
1: Ano.
0: A že jí posíláme písničku Návrat do 90. let. I tímhletím jsme se vlastně vrátili do 90. a posluchači už píšou. No a ty, tobě začíná víkend bez bodu. Je mi líto.
1: Zprávaři, příští týden se budu těšit.
0: Zprávaři teď smutní. Relax, největší hity

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Až se vás zima zeptá, co máte ve spíži, buďte připraveni.
2: Přijeďte o víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: André Tenneberger neboli ATB Féteru Rádia Relax a my se vracíme do 90. let s Barčou, připomínáme tuhle znělku. Tak, z čeho to je? Teď jsme s Barčou mrkli na SMS-ku, kterou poslala tvoje mamka, protože ona se angažovala do dnešního soube, chce ti pomoct a napsala, že jsou to veverky.
1: Ano, ale ona má vesměs pravdu, ne?
0: No, tak jako asi bych to úplně neuznal. Jako,
1: ty jsi přísnej, Honziku.
0: Mám jí rád hodně, ale tohle jí asi neuznám. Jako, ona má ráda podle mě ten Savoy, že jo? Řízek.
1: Ano.
0: Tak jí zdravím na dálku, ale jako neuděláme jí tenhle ten řízek. Není to za řízek, ale.
1: Honziku, já bych jí tím řízkem moc neprovokovala.
0: No uvidíme, co nachystá na víkend. Každopádně, kdo bude s rodinou vstupenkou do Koně pruských jeskyní, tak musím říct, že je tady několik táborů. Je tady Rychlá rota, Příběh včelých medvídků, pak píšete, že jsou to gumítci. No tak jdeme asi na hlasovky, pojďme na to.
2: Ahoj, tady Lukáš. Myslím si, že to čipadel Rychlá rota.
0: Jasně, další.
3: Rychlá rota.
0: A do třetice, kdo je na telefonu?

0: Ahoj, tady Hanka, rychlá rota, čepa, dýla.
1: Ahoj. Ty jo, to bylo rychlý. Ano, to bylo tak rychlý, jak ta rota. Rychlá rota, Chip a Dale je správná odpověď. Tak Hanka teda, odkud?
0: Ano, z Knovíze.
1: Z Knovíze, tak tam to zdravím, kousek. No to je kousíček. Kdy naposledy Hanka byla v Koněpruských jeskyní?
0: Já jsem tam ještě bohužel to štěstí neměla zavítat, takže se tam budu hrozně moc těšit s dětma.
1: No tak paráda, a kolik máš dětí?
0: Dvě, takže se vejdeme do vstupenky.
1: Takže se vejdete a můžete vzít Barču.
2: Já mám z toho ale teď radost. Že to Hanka vyhrála, když tam
1: no
2: ještě
1: jasně,
2: nebyla.
1: No to je ono.
2: Tak a to je nejlepší takhle.
1: To si myslím, že je v dobrých rukou. A teď, když se teda vrátíme ještě k té rychlé rotě, Barča, že to je seriál, který šel úplně mimo ní.
2: Ano, ale ty mi vždycky dáváš Honziku něco, co jde úplně mimo mě.
1: Dobře, ale Hanka teda, jako byl to tvůj oblíbený seriál?
0: Jo, byl to jeden z těch nejoblíbenějších, měla jsem i VHSky originál.
1: Hezky, takže by si dokázala i, jak se jmenovala ta moucha, já doufám, že to byla moucha, ne, taková...
0: Zip.
1: Zip, ano, Zip, ta holčička, tak to myslím, že byla Gadgetka, ne?
0: Gadgetka.
1: Ano, pak tam byl ten, co miloval sýr, že jo?
0: No, toho posledního si právě nepamatuju. Chip, Dale, Zip, Gadgetka a toho posledního si nespomenu.
1: A to byl Monty Jack, podle mě.
0: Jo.
1: Nevím, jestli Jack,
0: Monty,
1: ale Monty určitě. No, tak
0: ano,
1: jo.
0: Monty.
1: Takže tohle, no, u mě jako vyhráli asi kačeři, jo, ale tohle jsem měl taky hodně rád. A pak už byli Gumíci a Medvídek Pů, ten mě ani moc nebavil.
2: No, tak ale to zase byla moje éra.
1: No, tak mi to můžeš dát třeba v příštím týdnu, kdy se zase otočíme a já budu sedět v horkém křesle. Tak jo, děkujeme za zavolání a krásný víkend přejeme. Výhra je tady u nás
0: vám
1: v rádiu.
0: Taky.
2: Měj se hezky, ahoj.
3: Honza Ladra. Bára Průšová.
4: Relax.
3: Relax Radio.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736.
1: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: To byla LP, která nám dospívala v 16 hodin a se zprávami je připravena Bára Brůšová.
1: V Kralupech nad Vltavou se blíží demolice bývalého učiliště kvůli výstavbě nové základní školy a v Berouně došlo k rozlomení staré vrby, která musí být zcela odstraněna. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Dlouho připravovaný projekt nové základní školy v areálu bývalého středního odborného učiliště v Lobečku vstupuje do první realizační fáze. Město Kralupy nad Vltavou předalo staveniště zhotoviteli a v současné době probíhají přípravné práce spojené se zabezpečením a ohrazením prostoru. V nejbližších dnech odstartují demoliční práce na tělocvičně, která je součástí bývalého areálu učiliště. Odstranění stávajícího objektu představuje první viditelný krok na cestě k rozsáhlé proměně celého areálu. Dnes v ranních hodinách došlo k rozlomení a pádu jednoho z kmenů náletové vícekmenné vrby v ulici nad hřištěm. Při následné kontrole bylo zjištěno, že celá vrba je ve špatném zdravotním stavu. Je napadena dřevokazným hmyzem a hnilobou. Vzhledem k riziku dalšího pádu větví a s ohledem na umístění dřeviny v lokalitě se zvýšeným pohybem osob v blízkosti parkovacích míst a chodníků bylo rozhodnuto o kompletní odstranění dřeviny. Co přesně se stalo na Kladně ve čtvrtek odpoledne, nám objasní mluvčí policie Středočeského kraje Michaela Richterová.
3: Ve čtvrtek odpoledne nám strážníci městské policie Kladno předali nezletilého chlapce, který se měl procházet se zbraní po ulici Tomáše Garrigua Masaryka v Kladně, čímž měl způsobit ve veřejnosti obavu. Policisté po celkovém prošetření zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, se kterou ale nijak nemáchal, na nikoho nemířil, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky. Vzhledem k těmto skutečnostem a po celkovém šetření policisté nezjistili žádné podezření z protiprávního jednání a proto tuto věc odložili.
1: Petr Kramný, který si odpikává 28 let vězení za vraždu manželky a dcery, neuspěl s kasační stížností u nejvyššího správního soudu. Zpochybňoval v ní znalecké oprávnění nemocnice České Budějovice, která v kauze zpracovala revizní posudek. Kramný podle správních soudů nebyl v postavení, aby mohl podat zásahovou žalobu.
2: Sport.
1: Prvním vítězem ankety o hráče měsíce v nové sezóně fotbalové ligy se stal záložník Martin Schubert z Mladé Boleslavy. Hlasování o nejlepšího trenéra za srpen ovládl slovenský kouč Liberce Branislav Fodrek. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která tradiční anketu pořádá.
2: Relax Radio.
4: Počasí.
1: V noci bude od severu Středočeského kraje deštivo. Nejnižší teploty budou 16 až 13 stupňů Celsia. V sobotu bude přes den teploty až 22 stupňů Celsia, ale bude stále deštivo. V neděli bude slunečný den a nejvyšší teploty dne budou 22 stupňů Celsia.
0: Já teda, Barčo, musím říct, že mě překvapilo, čeho všeho jsou ty vrby schopný. Tady ta vrba v Berouně, a já jsem byla nedávno v Jinočanech a tam je zase vrba, kde se jako řešilo, jestli tam náhodou nebydlí netopíři.
1: No, tak ono ty, já jsem teďkon taky měla nedávno co dočinění s vrbou. Chudák vypadala zdravě, nakonec jsme zjistili, že je jak papír. Ale já bych to shrnula tak, že ty vrby jsou to prostě takový mlátičky.
0: Asi jo.
1: Veď?
0: Možná já pamatuju takovou tu pohádku, nebo Král Lávra, tam byla prostě ta vrba, do který jako on vyzradil někdo nějaký tajemství a ona to pak všechno vyspívala, protože z ní vyrobili kolíček. Jsme hráli ten krátký divadlo ve škole a do dneška si pamatuju některé úryvky a své party. Takže, ale co nás čeká? Co nás čeká v téhle hodince, po té hudební stránce, tak třeba Dermot Kennedy, Power of Me. You got that power over me. Tak takováhle parádička, myslím si, že nás tady čeká spoustu pohodičky, Barča už asi míří domů, říká
1: ano,
0: to správně.
1: Ano, takže já pohodičku budu mít taky, ale už doma.
0: A budeš poslouchat relax, ne, po cestě?
1: Neboj, já tě budu poslouchat,
0: no,
1: až
0: tak
1: domů.
0: No tak jo, no a já si to tady s váma užiju. Já jsem teda dneska už jako hodně vypovídaná, já jsem dneska měla asi 6 pohovorů se zájemci o zaměstnání v mém druhém působišti a kdybyste třeba měli pro mě nějaký tip, jak se jako trošku schopit ještě takhle na večer, kde získat energii, tak budu ráda.
1: Já ti poradím, Terko, hned.
0: No,
1: musíš ty hlasivky tak jako něžně, víš, jako odměnit, tak já bych to zalila skleničkou vína?
0: To nemůžu tady.
1: No tak, já nevím, tak si vem vodu a představuj si, že je víno.
0: To už jsem udělala. Dobře, tak jo, kdyby posluchači měli pro mě nějaký tip, jak se teďka ještě trošku schopit do těch 7 hodin, kde tady budu s váma, budu ráda, pište nám do studia.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: To byla relativně čerstvá novinka od československé zpěvačky Dailey a její single Boots On. Skladba o tom, že občas prostě musíme obout boty, přestat jenom snít a vykročit strachu navzdory. Skvělý poprokový sound mimochodem pomáhal dotáhnout producent Marcel. Doufám, že vás tahle věc trošičku nakopla, tak jako mě, já jsem říkala, že to dneska už maličko potřebuju. Posloucháte Radio Relax, s vámi je dnes odpoledne Tereza a my jedeme dál. Felixian Zouves, Do It Better.
1: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Krásné páteční odpoledne vám přeje z Rádia Relax Terka. Pokud jste právě teď naskočili do auta a přemýšlíte, jak uzavřít ten pracovní týden pátek, tak já mám pro vás dokonalou takovou jako omluvenku pro to, co třeba dneska můžete udělat. On už to tady zmiňoval Honza, ale dneska je den, dej si extra desert, takže prostě dneska je to fakt jako dovolený dát si něco dobrýho. No a taky, krom toho, že dneska teda je den, dej si extra desert, tak taky je dneska den globální získávání talentů. Takže pokud víte, v čem jste úspěšní, v čem vynikáte, tak je dobrý to mít dneska na paměti a třeba trošku ten svůj talent podpořit, a pokud to nevíte, tak zkuste zapátrat, co vám dá, v čem jste nejlepší. No a co dalšího je s dnešním dnem spojený, čím je dnešní den významný, tak to se dozvíte právě teď v našem relaxáckém kalendáři.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. září. 4. září 1917 se narodil Henry Ford mladší. V roce 1951 přišel na svět bubeník kapely Pretenders Martin Chambers. Roku 1934 spatřil světlo světa v Kežmaroku režisér, scénárista a herec Juraj Hertz. V roce 1960 se narodil kytarista Soundgarden Kim Thayil. 4.9.1781 španělští osadníci založili město Los Angeles. Po 101 letech se v New Yorku rozsvítila první ulice Pearl Street. V tom samém městě 3 roky na to otevřeli první restauraci. Roku 1981 přišla na svět Beyoncé Knowles, bývalá členka Destiny's Child. Dnes nejenom zpěvačka, ale i herečka a úspěšná podnikatelka. Roku 1888 si tento den nechal patentovat George Eastman první kameru na světkový film a zaregistroval značku Kodak. 4. zářijový den 1962 Beatles poprvé nahrávali ve studiu Abbey Road. O 3 roky později se jejich hit Help dostal na vrchol britského singlového žebříčku a vydržel tam 3 týdny. Po dalších 5 letech George Harrison vydal single My Sweet Lord. Roku 2002 vyhrála tento den první sezónu soutěže

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

Powder Me, mi nám dospíval Dermot Kennedy, no a my se podíváme na to, co můžete podniknout o víkendu. Pokud právě teď přemýšlíte totiž, co s vaším časem, mám pro vás přehled některých akcí v našem regionu. Máme tu totiž tip relaxu, no a hned dvě skvělá místa, kde to bude žít. Tím prvním je přírodní divadlo Doxy, které celý víkend zasvětí charitě. V sobotu 5. září, tedy zítra, od 11 do 16 hodin tam startuje den tvoření. Můžete si tam s dětmi vyzkoušet tradiční řemesla a domů si odnést nějaký vlastnoruční výrobek. Výtěžek navíc podpoří spolek do nemocnic, který pomáhá nemocným dětem a seniorům, když tam tráví svůj čas. V neděli 6. září od 10 dopoledne divadlo Doxy zaplní čtyřnozí parťáci. Vypukne tu totiž velká umisťovací výstava Hvězdy na červeném koberci, která slaví už kulatý 10. ročník. Můžete si domů adoptovat nového pejska nebo prostě jen přijít podpořit útulky a podívat se na pejsky. Areál je bezbariérový a vaši vlastní pejsci jsou samozřejmě vítáni. No a pokud to máte blíž k Vltavě, tak zítra od 9 ráno vypuknou velkolepé kralupské dužinky na zahradě tamního kulturního domu. V 11 hodin dopoledne tam pro děti zahrají pohádku Koťátku. Po obědě se budou střídat skvělé rychovky a od 17:30 odpoledne tam atmosféru rozváří pravá cymbálovka. Dospělí zaplatí symbolických 100 korun a děti mají vstup úplně zdarma. Na místě bude spoustu burčáků, vína a skvělých středočeských dobrot. Užijte si víkend naplno, posloucháte Radio Relax. No a my jedeme dál, plné parádě. Před námi je Ben Kristovalo a Sofian. Medio, medio, dlouhá noc.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: To byly nestárnoucí Maroon 5 a jejich megahit This Love z roku 2002. Schválně, věděli jste, že tuhle věc frontman Adam Levine napsal v den, kdy se s ním po drsném rozchodu rozešla jeho tehdejší přítelkyně. Ta žena tenkrát asi vůbec netušila, že z toho jejího ex-přítele udělá celosvětovou hvězdu a z téhle naštvané písničky se stane jedna z nejhranějších skladeb milénia. Někdy zkrátka i ty špatné věci v životě dopadnou skvěle. Dneska jeden talentů, takže pokud máte talent napsaní písniček, můžete to třeba dneska zkusit, i kdyby se s vámi zrovna vaše přítelkyně nebo přítel nerozešli. No a máte možná pocit, že žijete jako v nebi. A přesně o tom nám za chviličku zaspívá Nick Jonas. This is heaven.
1: Relax. Relax Radio.

0: si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

To byla Madonna, její hit Cherish, a my z téhle kalifornské pláže bleskově přeřadíme na takovou noční jízdu. Teď nás totiž čeká písnička Friction od americké sympopové party Do Midnight. A tahle písnička zpívá, krom jiného, horkém letním potu v ulicích a o tom tak napětí pod kůží. No a hned po téhletý pecce se podíváme na napětí, které nyní na silnicích v našem regionu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Za 5 minutek máme 17 hodin a přinášíme čerstvé informace z dopravy. Na takový naší domácí dálnici by se dalo říct na D6 směrem z Prahy na Karlovy Vary, konkrétně mezi 8. a 9. kilometrem u sjezdu na Jeneč, stojí v pravém místním pruhu porouchaný kamion. Projedete tam se zvýšenou opatrností, ale už se tam začíná tvořit nějaké mírné zdržení. Pokud míříte na sever po D8, tak mezi 38. a 39. kilometrem kousek za Lovosicemi komplikuje provoz odstavené osobní auto, taky tady počítejte s menším zdržením. Posloucháte Radio Relax a my vám k té cestě hned pustíme třeba Michaela Schulte a v 17 hodin se můžete těšit na zprávy o počasí.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Jste majitelem vozu Audi a hledáte spolehlivý servis?

0: Za půl minutky máme 17 hodin, tak se pojďme podívat, jaké počasí nás čeká dnes v noci a o víkendu.
1: Relax Radio.
0: Dnešní noc bude docela deštivá, zatažená, hlavně větrná v nárazech až kolem 70 km za hodinu. Teploty spadnou k 11 stupňům. V sobotu zpočátku ještě počítejte s deštěm, ale odpoledne už se ukáže sluníčko a teploty vyskočí na příjemných 19 až 24 stupňů. Neděle už bude naprosto luxusní, nečeká nás jasná obloha, sluníčko a parádní 22 stupňů Celsia. Já jsem dneska šla z kůží na trh a umístila jsem na Facebook našeho rádia svou fotku bez líčení. Píšu k tomu, že jsou ženy, které nejdou bez make-upu třeba ani vynést odpadky, no a že já jsem do určité doby taky nebyla příliš ochotná chodit na veřejnost bez líčení. Což se zlomilo zřejmě asi v době, kdy jsem byla s dětmi na mateřské a následně rodičovské dovolené a měla jsem prostě takový jako úplně jiný starosti. No a pak znovu, když mě začala zlobit čím dál tím víc alergie, díky které občas pěkně slzím a on pak ten make-up vypadá úplně na prd. No a já se ptám ženy, jak to máte vy? Jak na to nahlíží muži? Pokud máte odvahu, nenechávejte mě v tom samotnou a přihoďte tam do komentáře na ten náš Facebook nějaký svoje fotky, nebo mi třeba pište na WhatsApp svoje názory na naše číslo 606 736 736. No a na jaký písničky se můžete těšit mezi 17 a 18 hodinou? Třeba na písničku, která vypráví o hlubokém vztahu dvou lidí, kteří jsou na stejné vlně. Tohle bude James Blunt, který v textu písničky Heart to Heart slibuje, že tu pro svou partnerku bude v každé situaci a že když bude potřebovat podat pomocnou ruku nebo padne na dno, přiběhne jí na pomoc.

Tohle byl Pokáč a jeho písnička Ignore. No a pokud jste někdy zažili podobnou situaci, tak si určitě dovedete představit, jak nepříjemný tohle fakt je. Já se mu nedivím, že o tom napsal písničku. Ale pokud byste třeba chtěli, tak nějak jako seznámit se s někým, kdo třeba bude mít šanci jako zachovat se k vám jinak, nebude vás úplně jako ignorovat, tak já mám pro vás tip, kde se můžete seznámit, protože v pátek a v sobotu je samozřejmě otevřený klub Rádia Relax, no a to je skvělá příležitost, kde se seznámit s někým, kdo k vám bude prostě perfektně pasovat.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Relaxaci. Relax Radio.
1: Já jsem na začátku hodiny slibovala Jamese Blunda, tak si pojďme pustit písničku, která je o 100% upřímnosti a hlubokém vztahu dvou lidí. Britský zpěvák James Blunt slibuje své partnerce, že spolu budou mluvit upřímně, z očí do očí a hlavně srdcem k srdci slibuje, že tu pro ní bude v každé situaci, že když bude potřebovat podat pomocnou ruku a padne na dno, tak ji přiměne na pomoc. No, kéž by takových vztahů bylo víc, co říkáte?

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude
0: je relax. Relax Rádio.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

O svém hezkém ránu nám dospíval Slavíček a já se vás dneska ptám na váš názor na líčení žen a na make-up. A zde chodíte bez toho make-upu třeba ven a jak to vidí muži. Napsal nám Mondra Skladna, že má raději přírodní vzhled žen a nejhorší pro něj je prý botox na rtech. No a mě to připomnělo jednu příhodu, o kterou se s vámi chci podělit. Já mám totiž ještě jedno zaměstnání, kde teď hledáme lidi do týmu a nám se přihlásila paní se strašně sebevědomým životopisem, až fakt jako hodně. Má tam vypsáno spoustu dovedností, všechno umí na 5 hvězdiček z 5, je prostě úplně skvělá a perfektní. A mimo jiné tam psala spolehlivost a zodpovědnost. Na domluvený termín pohovoru se ale vůbec nedostavila, ani neomluvila a nezvedala telefon, když jsem si chtěla ověřit domluvený termín. No a protože kvůli hodnocení pracovního portálu musím každému zájemci včas odpovědět, nedalo mi to a paní jsem napsala s tím, že teda jako jí děkujem, že určitě teda jí dochází, že zájem nemáme a že by si měla z životopisu vymazat tu spolehlivost a zodpovědnost, protože tím potenciální zaměstnavatele uvádí v omyl. No a ona mi okamžitě odepsala, poslala mi fotku na mail nepovedeného botoxu se slzama v očích s tím, že jí prý bodla vosa a tak se nemohla dostavit ani omluvit. No tak, tolik botoxu. Já budu ráda, když mi napíšete svůj názor na make-up na naše telefonní číslo 606 736 736 k nám do studia. No a teď už je před námi Jerry Halliwell, It's Rain.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme 17 hodin 31 minut a proto jsme tady s čerstvými zprávami z dopravy. Největší komplikace je teď na pražském okruhu na D0 u 23. kilometru směrem k Ruzini. Tam se srazil kamion s osobním autem. Projedete tam se zvýšenou opatrností. S velkým zdržením počítejte na dálnici D5 směrem do Prahy. Tam na druhém kilometru u Chrášťan se srazily dva nákladní vozy a na sjezdu do hlavního města se tvoří dlouhé kolony. Na dálnici D6 z Prahy na Karlovy Vary je na tom o něco lépe, ale mezi 8. a 9. kilometrem u Jenče je odstavený poruch. Uchaný kamion v pravém pruhu. Pokud jedete na sever po dálnici D8, tak směrem na Mělník, tam kousek za sjezdem na Užice na 13. kilometru blokuje provoz porechané osobní auto. Tak možná trošičku sundejte nohu z plynu, posloucháte Radio Relax a my vám k té cestě zahrajeme další příjemnou muziku, třeba Brian Ferry Don't Stop the Dance.
0: Volejte dálniční hlídku Radia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestě. Relax Radio.
1: No a na stejné telefonní číslo můžete psát i svoje názory na make-up a líčení, jestli třeba máte rádi spíš přírodní ženy, nebo jestli vůbec vy ženy chodíte někdy bez make-upu na veřejnost a jak to máte.

nádobí. No, možná, že ta romantika dostává občas na frak. A přesně o tom je písnička, kterou za chviličku pustíme tady do našeho éteru. Je to písnička od Olgy Lounové a Vojtána, kteří dali hlavy dohromady a složili takový vztahový dialog. Písničku zpívají o tom, že partnerský život není úplně žádná načančaná instagramová pohádka. Občas je to prostě možná někde maličko Itálie, ale když to spolu vydržíte, tak je to prostě ta největší výhra v životě a za to si musíme zatleskat. Takže tady je jejich společný takový jako taneční hit Tleskám na vlnách relaxu.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Až se vás zima zeptá, co máte ve spíži, buďte připraveni.
2: Přijeďte o víkendu na farmu Dryák a nazbírejte si vlastní cibuli a brambory na uskladnění. Čerstvá úroda přímo z pole, pro vaši kuchyni i celou rodinu. Farma Dryák. Zelenina s příběhem.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.

0: Máme 17 hodin 53 minut k tomu a tohle byl James Arthur, jeho Impossible, prostě přelomový hit. A tahle písnička je taková jako první po vítězství Fix Factoru, ale já vám k tomu musím říct jako neuvěřitelný příběh vlastně toho Jamese jako takového. James neměl totiž vůbec lehký dětství. Ve 14 letech se jako hodně drsně rozvedli jeho rodiče a on skončil na ulici a následně v pěstounské péči. Ten pocit, že vás vlastní rodina odkopla, v něm tehdy zanechal hodně hluboký rány, který se na něm podepisovali i o něco později. Tenkrát v roce 2012 vyhrál X Factor, ale než se vůbec do něj přihlásil, byl bez peněz, nešla mu vůbec elektřina doma a máma mu musela půjčit 5 liber, aby se vůbec mohl domluvit s poskytovateli elektřiny, že mu zase tu elektřinu zapojí. A ona si to podmínila tím, že půjde na ten casting, na ten X Factor, protože on tam vůbec jít nechtěl. No, nakonec vyhrál a tenhle brutální skok z chudoby na absolutní vrchol v něm odpál obrovské psychické problémy. James neunesl takový ten tlak, propadl těžkým depresím, úzkostem a hlavně závislosti na alkoholu a lécích na předpis. Nahrávací společnost nakonec rozvázala smlouvu a celý hudební svět ho odepsal jako ztracený případ. Ale James v sobě našel sílu, nastoupil na léčení, no a ze všech těch svých démonů se prostě vyspíval. O 4 roky později udělal comeback století, vrátil se na první místa hitparád, no a dneska vyprodává stadiony. V jeho životě zkrátka po takové té temné noci přišlo slunečné ráno. No a když mluvíme o sluníčku, pojďme se podívat hnedka v 6 hodin, jaké bude počasí.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máme téměř minutku po 18. dně, tak se pojďme podívat společně na počasí.
1: Relax Radio.
0: Dnešní noc bude deštivá, zatažená a hlavně větrná, v nárazech až 70 km za hodinu. Teploty spadnou k 11 stupňům. V sobotu zpočátku ještě počítejte s deštěm, ale odpoledne už se ukáže sluníčko, vyjasní se nám to a teploty vyskočí na příjemných 19 až 24 stupňů. No a neděle ta už bude naprosto luxusní, čeká nás úplně jasná obloha, sluníčko a parádních 22 stupňů Celsia. My dnes máme před sebou poslední takovou společnou hodinku, kdy si průběžně povídáme o líčení, o ochotě žen chodit do společnosti nenalíčené a o tom, jak to vnímají muži. Ženy mi píší své názory, zkušenosti, muži třeba to, jak to vnímají a co u žen vůbec jako preferují. A já musím říct, že jsem dost mile překvapena. Pokud i vy chcete přidat svůj názor, rozhodně mi napište na WhatsApp nebo SMSku na naše telefonní číslo 606 736 736 a případně můžete napsat k příspěvku na Facebooku, kde já jsem šla z kůží na trh a dala jsem tam svoji fotku zlíčení a třeba s líčením od AI, tak některé ženy už tam taky vkládají svoje fotky a to je vlastně hrozně milý. Jsou to takový krásný ženský, takže se klidně podívejte. No a já se ptám ženy, jak to máte vy, jak na to nahlíží muži. Pokud máte odvahu, nenechávejte mě prostě v tom samotnou. A na jaké písničky se můžete těšit mezi 18. a 19. hodinou? Paparazzi. No, bude to Lady Gaga a její paparazzi, tak se pojďme na to společně těšit, ale čeká na třeba Alesu, Dua Lipa, nebo třeba Nico Santos.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Dua Lipa, Training Season, takže taková ta jako sezóna trénování, no ale co nám začíná na ostro, je vlastně houbařská sezóna. A podle statistik by se teď houbařům mělo fakt jakože dařit, podmínky jsou prý ideální, dneska v noci by mělo zapršet, teď jako o víkendu to asi zřejmě poroste. Průměrný Čech v loni navštívil les 33krát a Češi prý z lesů odnesli v loni 20 tun hub. Jako mně to přijde úplně neuvěřitelný, 20 tun hub. Každá ta houba není zas tak těžká, takže to muselo být opravdu obrovské množství, že pokud uvidíte třeba o víkendu nějaký ty zaparkovaný auta u lesních cest, tak asi víte, co tam dělají. Zřejmě šli na houby. Jak jste na tom vy s houbama? To mě docela teď zajímá, jestli chodíte na houby, jestli si třeba ráno přistanete, tak mi pojďte napsat, krom toho, jestli vás láká líčení a máte rádi make-up, tak třeba i to, jestli chodíte na houby a jestli třeba na houby chodíte s líčením nebo bez líčení. Naše studiové číslo je 606-736-736.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: To byla Lady Gaga, Paparazzi v 18 hodin na našem rádiu a Paparazzi mají tak jako spadeno na nějaké hvězdy, že jo? A my jsme vás v našem typu relaxu zvali na hvězdy, na červeném koberci, na pejsky, které můžete vidět v neděli na Doxích. No a protože takový život s pejskem nebo kočkou může být lepší, našla jsem 5 důvodů, proč tomu tak je. Tak za prvé, je to okamžitý lék na stres, stačí prý 10 minut mazlení a tlak vám letí dolů. Za druhé, získáte toho nejvěrnějšího parťáka na světě, který vás miluje, i když máte zrovna třeba mastný vlasy. Za třetí, kočičí předení má prokazatelně léčivé účinky na lidskou psychiku. Za čtvrté, se psem musíte ven, ať se vám chce nebo nechce, takže si prostě zlepšíte fyzičku a máte nějaký ten pohyb. No a za páté, s chlupáčem doma se už nikdy nebudete cítit sami. No a já dodám ještě takový jako 6. důvod. Pokud máte pocit, že u vás doma straší, nebo se třeba bojíte, že by mohlo, tak na kočku nebo na psa se prostě svedete všechny divné zvuky, které se u vás doma přihodí. Tak tolik k mazlíčkům, no a před námi Depešáci a Strange Love.
1: Relax, největší hity 90. let.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

Téměř půl sedmé nám dohrál Molen Call Dominika Fire in Your Eyes a my si dnes povídáme o líčení, o tom, jestli byste byli ochotné vy, ženy, jít bez líčení do společnosti, nebo jak to mají třeba muži s názorem na líčení. A nám píše Jana, že by bez líčení opravdu nikam nešla, protože má nevýrazné obočí, nechala si ho vytetovat na permanentním make-upu, ale dopadlo to prý příšerně a teď se za to obočí stydí. Překonala už tu takovou tu prvotní hrůzu, ale řeší, co s tím. No a já jsem dohledala, jaké jsou statistiky podobných nepovedených zkrášlovacích procedur. Dočetla jsem se, že zhruba 20% všech permanentních make-upů obočí nebo rtů končí nějakou nespokojeností, ať už kvůli nesprávnému odstínu, asymetrii nebo příliš hlubokému tetování. A salony, které se specializují na odstraňování nepovedeného obočí, hlásí v posledních letech nárůst klientely až o 40%. No tak já k tomuhle tomu mám respekt, ale jak jste na tom vy? A co nám zahraje teď? Anky Business, Music for All Nations.

0: Máme 18 hodin 40 minut a vy možná právě teď v zrcátku kontrolujete, jestli vám třeba nerozpila řasenka nebo rtěnka. A ono to úplně perfektně sedí k našemu dnešnímu vysílání. My dnes ve vysílání na Facebooku řešíme make-up o to, jak moc chceme být my ženy dokonalé a jak moc potom vlastně touží muži. No a možná si říkáte, že vytetované oči nebo obočí nebo rty jsou nějaký takový jako moderní výmysl, ale není to tak. Tahle touha je stará tisíce let a největší expertkou na ní byla slavná egyptská královna Kleopatra. Ta pro svou krásu dělala neuvěřitelné věci. Její rudá rtěnka se vyráběla z drcených brouků a mravenčích vajíček. No a co teprve její ikonické oční linky. Aby se nesmazily ani přikoupily v Nilu, nechávala si je ručně tetovat směsí ze sazí a jedovaté měděné rudy. No a pozor, jak se to dělalo tenkrát? Tehdejší tatérky vzali několik ostrých bronzových jehel, svázali je k sobě do takového malého smetáčku a ten pak ručně kousek po kousku naklepávali tím jakoby ten prášek Kleopatře přímo do citlivé kůže kolem očí bez jakéhokoliv umrtvení. Takže královna zkrátka pro tu svoji krásu opravdu trpěla. Vy posloucháte Radio Relax a pokud ještě nemáte plán na dnešní večer a přemýšlíte, kam se nalíčit, kde ukázat svou krásnou rudou rtěnku, nebo třeba nějakou jinou, máme pro vás jeden báječný tip.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: Svoje Close to You nám zaspívá Gracie Abrams. No a my teď pojďme si poslechnout jednu z nejkrásnějších skladeb tohoto tisíciletí. Robbie Williams tenhle svůj megahit vydal v roce 2002. Proslýchá se, že pro finální verzi na album nakonec použil úplně první demo nahrávku. Vážně zkoušel ve studiu přispívat snad 100krát, ale žádný pokus už prý neměl v sobě tolik syrové emoce a zranitelnosti, jak

0: To byl tedy Robbie Williams a jeho Feel. Přátelé, relaxáci, pracovní týden máme, řekla bych, definitivně za sebou a před námi je víkend. No my už jsme vám dneska dávali nějaký ten tip, kam vyrazit, třeba do klubu Rádia Relax, kde se stejně, co si budeme povídat, všichni nakonec sejdeme. A já vám teď douší pošlu takovou československou spolupráci, která vás možná trošku inspiruje v tom, jak strávit dnešní nebo zítřejší večer. Spojili se totiž oblíbení český Miraj a slovenský rapper Myself. No a výsledkem je taková hodně energická písnička, která nesmí chybět na žádném ze skvělých večírků nebo třeba nějakých spontánních akcí nocí, kde se domů zkrátka nechce vůbec jít spát, ačkoliv, co si budeme povídat, třeba v mém věku už je to potřeba, já už toho nezvládnu úplně toho paření tolik. Tak pojďme hodit starosti za hlavu, zvyšte si volume a užijte si tenhle start víkendu. Miraj a Myself a jejich písnička Chci tě mít do rána právě teď na Relaxu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Let me be your lover, to je písnička, kterou nám krátce pár vteřinek před 19. hodinou dospíval Pitbull a Enrique Iglesias. No a 19 hodin máme právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnešní noc bude deštivá, zatažená, ale hlavně větrná. V nárazech až 70 km za hodinu, teploty spadnou k 11 stupňům. V sobotu zpočátku počítejte s deštěm, ale odpoledne už by se to mělo vyjasňovat, ukáže se sluníčko, teploty vyskočí na 19 až 24 stupňů. A v neděli budeme mít úplně jasno, čeká nás parádních 22 stupňů Celsia. My jsme si dneska povídali o make-upu, o tom, jestli ho nosit, jestli to preferujete nebo ne, co na to muži a jak jsou na tom průzkumy. Podle britského průzkumu se 2/3 žen líčí hlavně proto, aby se líbily mužům, jenže hned 3/4 mužů ve stejném průzkumu říkají, že by se ženy měly líčit výrazně méně. Jeden odborný časopis dělal studii, kde ženy fotil nenalíčené, potom lehce upravené anebo s těžkým make-upem a výsledek. Muži i ženy nezávisle na sobě označili za nejvíc atraktivní ty verze, kde měly ženy o 30 až 40% méně make-upu, než kolik běžně nosí. No a co na to říkají seznamovací aplikace? Analýzy seznamky na vzorku 2000 mužů ukázala zajímavý paradox. Pokud měla žena na profilové fotce nějaký ten lehký make-up, měla o 30% vyšší šanci, že jí muž napíše zprávu, než když byla úplně bez líčení. Muži tedy prý podvědomě reagují na nějakou tu lehkou úpravu. No a co z toho plyne? Já myslím, že je to jasná zpráva o tom, že se zkrátka nic nemá přehánět a že naše vkusy jsou prostě různé, společnost pestrá a je to dobře. Pestrý bude také playlist na další hodiny, tak rozhodně zůstaňte s relaxem, i když já už se s vámi teď v 19 hodin loučím. Mezi 19. a 20. hodinou se můžete těšit třeba na obyčejný svět kapely Abraxas. Vyšel na jejich zásadním albu Rituál v roce 2000, je to taková písnička pohody, klidu a útěku ze schonu moderní doby a možná také trochu mluví o tom líčení.
2: Tak to je ten obyčejný svět, obyčejný svět.
0: Písničku zaspíval dost nezaměnitelný excentrický frontman Miroslav Imrich, ten byl pro rockovou scénu obrovským přínosem a byla to rána, když v květnu 2024 ve svých 71 letech tragicky zemřel. Autorem hudby a mozkem celé té kapely je skvělý kytarista Slávek Janda. Té písničce vtiskl takový ten chytlavý, uvolněný kytarový riff. Tak se užijte, bude to za pár minutek, no možná za trošku díl. Každopádně se na to určitě můžete těšit a já se s vámi loučím, budu se těšit v neděli, v nedělní siestě s Terkou odpoledne od 15 hodin. Tak ahoj.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
1: Už žádný, mami, restartuj to.
2: Už se mi nesekne při penaltě.
3: Už nespane, když páříme s klukama.
0: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Lo.

0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax Radio.
1: Ahoj, tady Adam Mišík, posloucháte Radio Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Express Radio.
1: Často jsem se vracel domů za noci.
2: Nikdy jsi mi nedokázal pomoci.
1: Prosila jsi mě slzama.
3: Ale slibuju ti lásku, nejsi v tom.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: rádio.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. září. Roku 1847 se narodil legendární lupič a pistolník Jesse James. Legenda hudebního světa, zpěvák kapely Queen Freddie Mercury, přišel na svět také tento den, roku 1946. Zemřel na AIDS 24. listopadu 1991. Roku 1948 se narodil český herec Pavel Nový.
1: Přiznávám, že ve mně probudila vášeň, jakou jsem v životě nezažil.
0: O 10 let později byl poprvé předveden barevný záznam videa na magnetický pásek. Roku 1966 přišla na svět Terry Ellis and Volk. O 3 roky později se narodil Dvízy Zappa, tatínkem byl legendární Frank. Roku 1980 byl otevřen s necelými 25 kilometry stále nejdelší automobilový tunel světa, St. Gotthard ve švýcarských Alpách. 6 let poté vyhráli Dire Straits MTV Music Awards v kategorii Best Video se skladbou Money for Nothing. Relax